jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala ji v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnej.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já, tato nahrávka prozatím nikde nikdy nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

U mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou

jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, zatímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vší.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila – těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojoband a Rebitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu,
1: ano.
0: Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. No. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného. To je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný i bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastné a veselý.
3: Šťastné a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to ano. A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek Silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně v Vyberte si SMS-kou humoru.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému.
3: Lipskému.
2: A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: posouzení
3: plavat, no.
2: Jiným.
3: Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: ano.
2: Pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý se.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle. Hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám Karel děkujeme.
2: Ano.
6: Karel Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodne zdravia prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
3: Ježi, tak ja mám Petra doma, syna.
2: No, Petra a Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj
2: no.
7: Jemu, nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taký krásny den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak. Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žu, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla, no, taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se...
2: Jste parta hic v té šatně. No,
3: no, nebyla jsem parta
2: hic. No. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě běhl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No, kdyby tak, tuši, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Machačko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju.
2: Mílo, my taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hatrbolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, viď, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje, soudruho řediteli, právě děláme tečku, soudruho řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruho řediteli, ano, už to posíláš. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježíš Maria, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu.

0: neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
2: No, Kateřino, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluju a hlavně jsme tam všichni.
1: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
2: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
1: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
2: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
1: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
2: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
1: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
2: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamovou.
1: No, to bude v pátek tak to budu, v jednu.
2: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
1: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
2: No to právě nevíme.
1: Preventivně si poslechneš jenom.
2: A ty chceš mě po mě, abych někoho vybrala.
1: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
2: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
1: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, přes strašný. Čtvrt to letí.
2: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to ale není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
1: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
2: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
3: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu, druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
4: To tady blbneš.
3: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
4: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
3: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, pudřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu mám a už tě nedám, beránku můj.
4: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
3: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
4: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
3: Nebo... Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
4: Počkej, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
3: Ale prosím tebe, já jsem...

0: že na tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
1: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
0: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
1: A kdo je tohle?
0: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
1: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
0: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
1: Drápnou mě potvora, no,
0: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelíže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. No, tatíno. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
1: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
0: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
1: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
0: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
1: Tak. A kdo to je teď?
0: Tohle bude asi muž? Je to muž, jo.
1: Jako tvůj muž, nebo to?
0: No,
1: to jsem já. No to jsem já.
0: No, tak to...
1: Tak kdo to je?
0: No, jediný muž, to bude muž.
1: A co tady bude dělat?
0: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
1: Bude to se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
0: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
0: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzl.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
5: Nějak jsem se v tom ztratila.
4: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adelou.
5: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
4: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
5: Už to jenom, víte skoro všechno,
4: dámy
5: co budeme dál.
4: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
5: Ty jsi to prozradil.
4: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
5: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
4: Na to není čas.
5: Dobře.
4: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Dětské dopravní hřiště v Liberci bude od půlky července kvůli opravě uzavřené. Vstup do zámeckého parku v Zákupech je nově spoplatněný a bude oblačno až zataženo, srážky budou postupně ustávat, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jím ukončením na konci června. V Liberci v půlce července začne rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Práce potrvají maximálně 3 měsíce, tak, aby hřiště na podzim mohlo sloužit základním školám. Využívají ho pro výuku dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd. Za opravu areálu zaplatí město 3,5 milionu korun. Týkat se bude hlavně povrchů, které už jsou podle primátorova náměstka Adama Leneta z hnutí ANO dožilé.
2: Stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený, ten asfaltový povrch už je dožilý a samozřejmě z rekonstrukcí bude jasně zvýšena bezpečnost všech těch uživatelů toho území.
0: Stavební firma také vybuduje nový bezbariérový přístup do budovy, odvodnění a oplocení hřiště a přibude i nová okružní křižovatka. Park u zámku v Zákupech je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady v něm návštěvníci uvidí i v loni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, jak říká kastelán zámku Zákupy Vladimír Tregl.
3: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byly prostě zašlapány brzy zase do země.
0: K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáde nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra Daniela Berencová. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelec byl na místě zadržený.
1: Počasí.
0: Dnes u nás bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě místy s občasným deštěm nebo přeháníkami a ujediněle ještě i s bouřkami. Během odpoledne čekáme ustávání srážek a teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může případně v bouřkách přechodně zesílit a biozátěž zůstává na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S možným zdržením počítejte na silnici 1/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Silničáři v úseku opravují povrch vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tu závěr června, znamená to tedy 30. v kalendáři, 4 minuty po 5. hodině a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás tedy do nového dne, do úterý zdraví Martin Kolín. A myslím si, tématem číslo 1, které řeší celé Česko, jsou už od minulého týdne teploty. A v Jablonci to znamená jediné. Skutečným centrem se zkrátka během léta patrně stává tamní přehrada, kam se chodí koupat tisíce lidí. Dlouhé roky tam na návštěvníky dohlížela vodní záchranka, která tam ale od loňska neslouží. Jak je tam tedy zajištěná bezpečnost? To se vydal zjistit náš reportér a už za okamžik se v dnešní první reportáži dozvíte, jak to tedy na přehradě funguje. Příjemný poslech a dobré ráno.

0: Poklidný začátek úterního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Do věží, mimochodem Valdemar Matuška, a to společně v duetu s Helenou Vondráčkovou, které nám tady dozněly 12 minut po 5. hodině. Je to doba, kdy se vydáme tak trochu za vodou a tak trochu za bezpečností. Několik let bylo běžné, že na plavce a další návštěvníky Jablonecké přehrady dohlíželi vodní záchranáři. Loni se ale s městem neshodli na podmínkách, takže na přehradě už nepůsobí. Přesto už si připsali jeden zachráněný život. Minulý víkend totiž zajišťovali bezpečnost na paddleboardových závodech, když se začal topit jeden plavec, kterého pohotově vytáhli z vody. Jak je zajištěná bezpečnost návštěvníků, zjišťoval také náš reportér Patrik Fischer.
1: Bezpečnost návštěvníků na Jablonecké přehradě by neměla být ohrožena, jak vysvětluje primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele z ODS.
2: Bude zajištěna obdobným způsobem, jako tomu bylo v loňském roce. V první řadě je potřeba říct, že koupání v Jablonecké přehradě je na vlastní nebezpečí. Je to upraveno provozním řádem, ten tam je na několika místech umístěn, a pod provozním řádem jsou bedny, já tomu říkám takový bedny první pomoci, kdyby bylo potřeba, je tam kruh a lano. Od 8.6. na přehradě slouží městská policie. V těch místech, kde byla vodní záchranná služba, je dneska služebna městské policie, a v době sezóny a v době hezkého počasí každý den tam jsou od 8 do 18. Je to okrskář, je tam zázemí. Kdyby někdo měl nějaký problém, může se na něho obrátit a městská policie to umí řešit.
1: Samotné zásahy na vodní hladině budou mít na starosti hasiči. Dříve je prováděla vodní záchranná služba. Vodní záchranáři se na hladinu podle jejich bývalého předsedy Jakuba Motla hned tak nevrátí.
3: My jsme se k návratu chystali, my jsme tohle byli i řešit přímo na městě s panem primátorem. Bylo nám řečeno, že vlastně stávající stav, že tam nejsme, jim vlastně vyhovuje, a že vlastně o naše služby nemají zájem. Takže není to o tom, že my bychom chtěli. My máme stále jenom tu podmínku, že prostě chceme nějaký ucházející zázemí, který vyhovuje naší práci, protože jako pokud to máme dělat, tak to chceme dělat jako správně a jako nějak dobře. A k tomu prostě potřebujeme ty podmínky. A jelikož jako město ty podmínky nebylo schopno 17 let jako splnit, ačkoliv se o to neustále každý rok jako zavazovali, že už opravdu postaví tu staně, že už to opravdu bude. A vlastně výsledek je, že to 17 let nebylo a nebylo to nikdy a nikdy to vlastně jako nepřekročilo žádnou jako stádium plánování.
1: Podle primátora Veleho by hasiči museli zasahovat i v případě přítomnosti vodních záchranářů.
2: Hasiči stejně v případě, i když vodní záchranná služba tam byla, kdyby se na přehradě něco stalo, tak oni by zasahovali. My jsme tu službu hasičů, řeknu, zdokonalili, vylepšili. Od loňského roku tam máme umístěný člun, který tam je trvalé v sezóně. Tento člun hlídá kamerou městská policie a v případě, že by se na přehradě něco stalo, tak hasiči jsou schopni okamžitě zasáhnout.
1: Jak přesně budou hasiči u přehrady fungovat, popisuje jejich mluvčí Jaroslava Benešová.
4: Na Jabloneckou přehradu vyjíždíme zasahovat na základě nahlášení mimořádné události na tísňovou linku. V Jablonci jsme pro letošní sezónu vybaveni novinkou. To je motorový člun Pionýr, díky kterému můžeme provést rychlý zásah. Člun kotví přímo na přehradě u mola kanoistů. Pro zajímavost, tento člun je u profesionálních hasičů už druhý v kraji. První jsme získali v loni a slouží hasičům v doksech na Máchově jezeře.
1: Kromě člunů mohou hasiči použít třeba také paddleboard, který jablonečtí hasiči ve své výbavě mají také.
0: A já jen doplním, že podle Jakuba Motla mají vodní záchranáři Jablonec zkušenosti, že dojezdový čas hasičů z nedaleké stanice na přehradu je zhruba do 5 minut.

0: počasí.
1: Během úterý očekáváme v Libereckém kraji oblačnou až zataženou oblohu, hlavně tedy ráno a dopoledne místy s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Během odpoledne už nastane ustávání srážek a nejvyšší teploty dnes mezi 25 až 28 stupni. Na horách následně mezi 21 až 24 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď ale stále vysoká, takže i dnes monitorujeme trojku, to znamená nejvyšší stupeň zátěže.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: pravděpodobně největší jméno současné hudební scény, minimálně tedy v České republice. Eva Farná s písní Jaký to je? 5 hodin a 22 minut. A my bychom se podobně mohli zeptat i na odpolední program vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jaké to tedy bude? Můžeme nastínit, že dnes po 13. hodině opět vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíme se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný. Kdo byl pro něj velkou inspirací?
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Já jen doplním, že si celý rozhovor s Jiřím Kolbabou můžete poslechnout právě dnes po 13. hodině.

0: S jakými změnami musí počítat cestující v Liberci? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh schválila vláda. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. A podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD parlament také projednává zavedení 24-hodinové dálniční známky. Most přes železnici na obchvatu Nového Boru je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci, která začala v loni na konci léta. Státní podnik ještě přestavuje mimoúrovňovou křižovatku mezi Novým Borem a Okrouhlou. Cestující hromadnou dopravou v Liberci musí od zítřka počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou přesunutá některá stanoviště autobusů. Podrobnosti jsou na webu dopravního podniku. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení, na kterém se podílí i český USAR tým. Podle oficiálních údajů tam zemřelo víc než 1719 lidí, dalších víc než 5000 je zraněných a 10 000 lidí se stále pohřešují. Pražské Slávie posílili fotbalisty Slovanu Liberec útočník Vasil Kušej, záložník Alexandr Bužek a jako volný hráč dlouholetý kapitán pražského celku Jan Bořil. A čekáme další pokles teplota v průběhu dne, občasné strážky, později i bouřky. Bude oblačno až zataženo z 25 až 28 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte v Dlouhém mostě, v Šimonovické ulici u odbočky do Mlynářské ulice na silnici Vylitý olej.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další zprávy Hany Hauptvoglové. 5 hodin 32 minut, aktuální čas 30. června v kalendáři. Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, a to v éteru Českého rozhlasu Liberec. Společně se budeme moci podívat už také na zítřek, tedy na 1. července. To totiž budou mít majitelé psů v Česku novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a hlavně kolik to bude stát? To jsou otázky, na které odpovíme už za okamžik, a to v další reportáži. Dobré ráno.

0: Úterní Dobré ráno pokračuje a my jsme měli možnost užít si muziku, a to nejen tady v obecné míře, ale i stejnojmenou píseň Karla Gotta 9 minut po půl šesté, kdy vás zdravíme u poslechu a zdravíme tedy také do úterý s datem 30. června. K tomu můžeme připomenout, že už od zítřka začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam, a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel, a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teplo a letní, následně tedy teploty budou pokračovat, bude oblačno až zataženo, hlavně ráno ještě také dopoledne místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami a během odpoledne očekáváme postupné ustávání srážek. Ty nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Biozátěž vysoká pro dnešek na Trojce a k tomu slabý severovýchodní vítr. Dobré ráno přeje Český rozhlas Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: připomínka plzeňské skupiny Mandraže 10 minut před 6 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A pravda, i moderátoři zpravodajských relací by si měli občas zajít třeba na fotbale nebo hokej. A to z čistě preventivních důvodů. S nadsázkou to říkáme poté, co jsme si díky archivu poslechli příhodu, kterou před lety v našem zábavném pořadu vyprávil sportovní komentátor Miloslav Holman.
1: My jsme měli hlasatelku, která v životě nebyla na sportu, na fotbale nebo něco tak samozřejmě. My jsme jí to nevyčítali, to nemusí, bodej, co by chodila. To je zbytečné. Ale musela bohužel ten sport hlásit. A v půlnoci je vždycky minuta zpráv a minuta taky sportu. Jenomže ona se nějak courala s těma zprávama a do půlnoci to musí být odbitý, protože potom bijou zvony, jestli jste někdy v půlnoci taky slyšeli. No a ona nějak pomalu a teď už viděla, že už by to nestačila, tak řekla, a sport už jen ve výsledcích. 2-2, 7-2, 4-4, 5-6.

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dnes končí zbraňová amnestie. Liberecká nemocnice kompletně vyměnila staré lineární urychlovače. Povodí Labe chce posílit zásobování vodou Josefodolské přehrady. Velká oblačnost, srážky jen ojedinělé a teploty do 28 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Ještě dnes můžou lidé policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Dnešním dnem končí zbraňová amnestie, která trvá od letošního ledna. Lidé díky ní mají možnost vyhnout se postihu, který běžně zadržení neevidovaných zbraní hrozí. Jen za první měsíc zbraňové amnestie odevzdali lidé v Libereckém kraji 38 zbraní a přes 500 kusů střeliva.
4: Zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici můžou lidé odevzdat na jakékoliv policejní služebně. Tam dostanou i potvrzení o převzetí. Výbušniny a nebezpečnou munici by ale měli zájemci spíš telefonicky oznámit. Policisté zbraně podrobí odbornému zkoumání pro případ, že by byly využité k páchání trestné činnosti. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Krajská nemocnice v Liberci uvedla do provozu poslední ze tří nových lineárních urychlovačů. Za přístroje určené k léčbě nádorových onemocnění zaplatila celkem 388 milionů korun. V ceně je i desetiletý servis. Nové urychlovače mají mimo jiné přídavné kamery. Snímají povrch pacienta a umožňují lépe zaměřit místo, které se má ozářit. Díky tomu už nebude ozařovaná i okolní zdravá tkáň, jak říká primář radiační onkologie Igor Richter.
5: To je právě cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesně cílili tu dávku a co nejméně zatěžovali zdravé orgány, protože nám pacienti po té radioterapii přežívají roky a je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
2: Do přehrady Josefov v Důl v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ní chce nově napojit Jelení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Aktuálně hledá firmu, která práce za zhruba 130 milionů korun zajistí. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty zajistit, že vody v přehradě bude dostatek. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění tři lidé, z toho dva vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bozolej. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá na ulici podezřelý batoh.
3: Počasí.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, ojediněle se mohou přidat přehánky nebo bouřky, odpolední teploty stoupnou mezi 25 a 28 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit, aby jeho zátěž je stále na nejvyšším 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a také sídliště Ploužnice a Hradčany. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: případě, že se kamkoliv chystáte na cestu, popřeme radši s předstihem šťastnou cestu. A také 4 minuty po 6. hodině vás můžeme přivítat do nového dne ze studia Českého rozhlasu Liberec, tedy popřeme hlavně vydařené úterý, a to s datem 30. června. K tomu nás bude za okamžik zajímat vláda, která připravuje novelu zákona na předkupní právo na zemědělskou půdu. Zatím ale není jasné, která z diskutovaných variant zvítězí a jaké povinnosti z toho budou plynout pro vlastníky půdy. Proto se tématu budeme věnovat už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vás od mikrofonu také do další hodiny dobrého rána zdraví Martin Kolín.

0: Se skupinou ABBA jsme vkročili do další části ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 11 minut po 6. hodině. My jsme o tom mluvili. Ministerstvo zemědělství chystá novelu zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu. Část vlastníků zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv. Podle jiných by to ale zamezilo spekulacím s půdou. Novelu chce vláda předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od roku 2028.
1: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří. Já upřímně řečeno ty jednotlivé nabídky beru s úsměvem, protože v žádném případě nehodlám půdu prodávat.
2: Popisuje 81letý Jaroslav Zeman. Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji a možné zavedení předkupního práva tak vítá.
1: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci. Jenom to píšou.
2: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze čtyř variant novely vláda zvolí.
3: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel-nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
2: Pokud by chtěl někdo pozemek prodat, oznámil by stávajícímu uživateli záměr i tržní cenu. V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
3: By tam bylo předkupní právo, ale to předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
2: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
4: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy. Pokud by se stalo, že by nakonec tento zákon prošel, tak se domnívám, že ještě zapotřebí, aby tu velmi dobře bylo specifikováno všechny možnosti, které s tím mohou být spjaty na obtíže vůči vlastníkovi.
2: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Právě proto, aby novela obstála před evropským právem i ústavním soudem, ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadu jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes očekáváme relativně vysoké teploty, ty nejvyšší mezi 25 až 28 stupni, na horách mezi 21 až 24 stupni Celsia. Převládat bude velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a počítáme se slabým severovýchodním větrem. Biometeorologická předpověď ale zůstává vysoká, to znamená na trojce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena, popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Jaká by mohla být budoucnost areálu Dobrá voda v Jablonci nad Nisou? Ne, na to nám odpoví za okamžik ve zprávách Hana Hauptfoglová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna dnes v druhém čtení projedná vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda v části Vrkoslavice. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál, její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. A podle primátora Miloše Velého z ODS je možné, že by nový majitel změnil využití areálu. O víc než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice 3. třídy Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy, výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov. Generálporučík Miroslav Hlaváč dnes převezme velení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil po neúspěšném mistrovství světa u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě jeho rezignaci. A je před námi převážně oblačný den s jen ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne naměříme až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy z Renoltic do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové. 30. června v kalendáři přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání a ze studia Českého rozhlasu Liberec také popřejeme hlavně vydařené úterý. Co nás čeká v následujících 30 minutách, hned tedy po zprávách, to bude skupina Činasky a s nimi píseň Každý ráno. Za okamžik probereme také, co se momentálně děje v libereckém kraji a společně s dětmi před 7 hodinou probereme také prázdniny. Myslím si, i s ohledem na kalendář, velmi tematická záležitost.
3: Každý

0: Píseň, kterou v originálním znění od skupiny Beatles zná celý svět, v naší české verzi se o ní postarala Marta Kubišová. Hey Jude, 6 hodin a 40 minut k tomu, tak ideální čas na to, abychom společně probrali další zajímavosti a aktuality z libereckého kraje. Ku příkladu, pokud nás teď slyšíte v Rovensku pod Troskami, máme pro vás připomenutí, že na zítra, tedy na začátku července, je v částech Blatec a Štěpánovice naplánované přerušení dodávek pitné vody. Ta nepoteče mezi 8 až 12 hodinou a severočeská vodárenská společnost nepřistaví cisterny k náhradnímu zásobování. Tak nezapomeňte tedy vodu ideálně připravit už dnes na večer. Seznam domů, kterých se odstávka vody týká, najdete například na webu města Rovensko pod Troskami. A na stejném webu jsme našli také informaci týkající se městského úřadu v Turnově. Ten mění na prázdniny úřední hodiny, a to v oddělení občanských průkazů a pasů. Bez objednání vás úředníci obslouží v pondělí od 8 do 12, následně mezi 13 až 17 hodinou. Pro objednané je přepážka otevřená od úterý do pátku, a to mezi 8 až 12 a navíc ještě ve středu odpoledne od 13 do 17 hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké bude úterý v Libereckém kraji? Převládat totiž bude velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty dnes mezi 25 až 28 stupni, na horách mezi 21 až 24 stupni. K tomu slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, a biometeorologická předpověď dnes na nejvyšším stupni, tedy na trojce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ať už máte dovolenou nebo jste doma, možnost jít k vodě tu vždycky je. Navíc při počasí, kdyby se zase mělo udělat hezky na konci týdne, tak to skutečně vyzývá člověka k tomu. Možná právě třeba dnes, byť to počasí je zatím takové trochu na vážkách. My teď pro vás budeme mít pár rad, jak se na takové plovárně chovat. Poradí vám to děti, které si už užívají prázdniny a se kterými mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je plovárna?
2: To je bazén. Takhle, když někdo přijde, tak tam je strašný holko a mě přidá dobrého klémem namazat, aby se nespálil a jít hůb do vody.
1: Musí tu plovárnu někdo hlídat?
3: Jo!
2: Plavčí! Když se někdo topí, tak mu pomůžou.
1: Co plavčík na plovárně nesmí dělat?
2: Nemůže v bačkolách jít do vody, musíš je sundat.
1: A co nesmí na plovárně dělat děti?
4: Skákat do vody asi, že by se pak třeba mohl rozrazit tělo jako můj děda, že mu pes podrazil kolo.
2: Nesmí se jít po břichu na tý malý klouzačce.
1: A už plovárny otevřely?
2: Ne, až bude úplný léto.
5: My půjdeme v létě s mamkou někdy na plovárnu.
6: I za babičkou. A tam je to moc fajn.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil by chtěl obnovit jednání nejvyšších ústavních činitelů. V Desné slavnostně rozpálí repliku historické sklářské pece. Město Turnov si chce vzít další úvěr a bude většinou oblačno, pršet by mělo jen výjimečně, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS by chtěl, aby se vrátila společná jednání nejvyšších ústavních činitelů. Reagoval tak na pokračování sporu mezi Hradem a vládou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že bude vedoucím delegace v Ankaře. Podle prezidenta Petra Pavla by delegaci měl vést nejvyšší ústavní činitel. Miloš Vystrčil v pondělí Českému rozhlasu řekl, že by uvítal konstruktivní dialog.
2: Právě když není na všechno stejný názor, tak je dobře se scházet a hledat nějaká společná třeba i kompromisní řešení. A některé schůzky ústavních činitelů, kterých jsem se já zúčastnil, tak vypadaly. Že tam byl Miloš Zeman, Andrej Babiš, Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Neměli tam všichni stejný názor.
0: Jednání tohoto formátu se účastnil prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu. Koordinovali při nich zahraniční a bezpečnostní politiku. Naposledy se měli sejít letos v lednu, prezident ale schůzku kvůli zpoždění některých politiků zrušil. Návštěvníci Desné budou moct vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Riedlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympoziích.
3: Replika historické pece je už téměř hotová. Teď pracovníci pokračují ve stavbě přístřešku. V těchto dnech pracují na střeše. Zařízení kopíruje historickou pec z 19. století, kdy ve městě působil významný sklář Josef Riedl. Město za stavbu zaplatí zhruba 500 000 korun. Náklady částečně pokryje výtěžek ze sympózia. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Město Turnov si chce vzít úvěr 100 milionů korun už druhý v letošním roce. Radnice si půjčila 80 milionů na dostavbu sportovní haly. V průběhu roku ale potřebovala zaplatit několik dalších investic. Nový úvěr bude mít město na 10 let. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Případ se týká darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Jsou v něm 4 obvinění, kteří mají do poloviny července čas na prostudování spisu a případné návrhy na doplnění vyšetřování. Státní zástupce má lhůtu do 14. srpna, aby podal obžalobu. Pokud ji nepodá, Jiřikovský bude propuštěn z vazby.
1: Počasí.
0: Dnes u nás bude převládat velká oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami a odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit. A biozátěž nadále zůstává na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici číslo 14 mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Silničáři opravují povrch vozovky a můžete se tam i zdržet. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý poslech, dobrého rána vám přejeme také 4 minuty po 7 hodině. S datama 30. června pokračuje úterní vysílání Českého rozhlasu Liberec a asi mi dáte za pravdu, že když se letos zmíní fotbal, pravděpodobně si představíte mistrovství světa, které momentálně pokračuje vyřazovacími boji. My ale za okamžik zamíříme k našemu ligovému fotbalu. Právě Slovan Liberec totiž představil slavistické posily. Koho konkrétně a jak se hráči těší na nadcházející ročník šance ligy? To se dozvíte už za okamžik v další reportáži. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Po 7. hodině jsme měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout další písničku, která nám nezestárla, doktor Dandydam a společně s ním také Václav Neckář. Zároveň jsme nastínili, že se vydáme za fotbalem a skutečně 3 nové posily získal při spolupráci se Slaví fotbalový Liberec. S týmem už trénuje středopolař Alexandr Bužek, oficiálně pak Slovan představil 2 zkušené hráče, útočníka Vasila Kušeje a obránce Jana Bořila. Bývalý kapitán Pražanů přišel jako volný hráč.
1: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám. Vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A-týmu. To nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného.
2: Přiblížil Jan Bořil důvody, proč změnil dres. Ve Slávii po příchodu z Mladé Boleslavy získá za 10 let 6 mistrovských titulů. O novém působišti přemýšlel dlouho.
1: Než jsem odjel na soustředění, tak se mnou bavil Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. To jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát. A pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A týmu, že nechtějí vlastně, abych tam byl, takže de facto já jsem se rozhodoval hned a hledal jsem už něco dopředu, protože nechtěl jsem čekat, až mi skončí smlouva ve Slávii a byl to vlastně kulový blesk.
2: A Liberec v novém ligovém ročníku přivítá Slávii ve 4. kole. Dnes už bývalý kapitán Pražanů se na souboj těší.
1: Určitě už jsem psal klukům všem, jsem se nejdřív rozloučil a pak konec věty jsem říkal, že 4. kolo bude peklo, tak ať se na to připravej se vším všudy.
2: Říká s předstihem Jan Bořil. Spolu s ním a Alexandrem Buškem přichází také útočník Vasil Kušej. Působení ve Slovanu nevnímá v žádném případě jako krok zpět ve své kariéře.
3: V první řadě si myslím, že my jsme přišli do Liberce ukázat nějakým způsobem naši vítěznou mentalitu a proč jsme se na ten vrchol dostali. Jestli to vnímá jako krok zpátky, neřekl bych úplně. Myslím si, že se tady skládá dobrý tým. Má to určitý směr, který nás zaujal a my jsme sem prostě přišli s vítěznou mentalitou a chceme to vítězit a být úspěšný.
2: Motivaci mají oba hráči jasnou. Je spojená s velkými ambicemi, které liberecký Slovan má.
3: Chci týmu pomáhat co nejvíce v ofenzivě, chci týmu pomáhat nějakýma svýma zkušenostmi, který jsem nabral právě třeba ve Slávi a i v reprezentaci.
1: S Honzou Nezmarem jsme se bavili, že chtějí zkušený hráče a jsou tady mladí kluci draví, kteří chtějí něco dokázat. My jsme tady od toho, aby jsme jim pomohli a zároveň celému Liberci a já doufám, že si to sedne a že budeme hrát jak pěkný fotbal a hlavně sbírat ty body. A motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
2: Navázal na Vasila Kuše Jan Bořil z Liberce. Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto nám v určité míře v Liberci a Libereckém kraji pokračuje také dnes, tedy v úterý 30. června. Převládat bude velká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou také přehánky nebo i bouřky a nejvyšší denní teploty dnes mezi 25 až 28 stupni. Na horách 21 až 24 stupňů Celsia. K tomu slabý severovýchodní vítr a biometeorologická předpověď opět na nejvyšším stupni zátěže, tedy na trojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Halí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dnes končí půlroční zbraňová amnestie. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat, ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. V Liberci v půlce července začne rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Práce potrvají maximálně 3 měsíce, tak aby hřiště na podzem mohlo sloužit základním školám. Využívají ho pro výuku dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd. Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova, má ale velkou vydatnost, proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovy, Olešnici a část Vyskře. 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení, které zemi zasáhlo ve středu. Hokejista extraligového klubu Bílí Tygři Liberec Tomáš Galvas na potřetí uspěl v draftu zámořské NHL. Do svého týmu si ho vybral Pittsburgh. 20-letý obránce už odletěl do Spojených států amerických a včera se připojil do kempu Penguins. V Pittsburghu už by měl být až 2 týdny a poté se rozhodne, kde bude působit v další sezóně. A čekáme další pokles teplot v průběhu dne, srážky nebo bouřky jen ojedinělé a převládat bude velká oblačnost z 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Lindavou. Obousměrná objížďka vede přes Jáchymov, Jablone v Podjištědí a Kunratice u Cvikova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Popřejeme příjemný poslech úterního dobrého rána, které s datem 30. června na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračují. Připomenout můžeme minulý týden. To totiž kraj po protestech odvolal ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Existují ale pochybnosti o průběhu mediací, které měly atmosféru ve škole uklidnit. Jaké to jsou, to se dozvíme před 8 hodinou v další reportáži dobrého rána. V mezičase stihneme probrat také počasí. A to společně s meteorologií.

0: Závěr června jsme si už v ranních hodinách zpříjemnili s písní Marcely Holanové Jestli je na nebi Bůh. Na to jsme se ptali 10 minut po půl osmé a je to také čas, kdy se můžeme opět podívat na další aktuality Libereckého kraje. Pokud nás teď slyšíte například také v Liberci a nebo naopak máte rádi právě liberecké knížky, můžeme připomenout tady v antikvariátu Fridge, které sídlí v Pražské ulici, na své facebookové stránce oznamuje tady v tomto momentě, že od 1. července budete moct objednat starší knihy jen na internetu, ale bude stále možné si je v knihkupectví Fridge vyzvednout. Naposledy tedy otevřená část antikvariát je právě na dnešní den, tak s tím tedy rozhodně dobré počítat. Přesunout se následně můžeme i na Frýdlansko. Pro naše posluchače právě ve Frýdlantu máme důležité upozornění a to se bude týkat tohoto čtvrtka. To totiž bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Jiráskova, Kodešova, Komenského, Krátká, Luční, Míru, Rajzova a Tovární. Elektřina nepůjde skoro po celý den od 7:30 až do 19:30. Podrobný seznam míst i s mapou, kterých se odstávka týká, případně najdete i na webových stránkách společnosti ČES.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve 7:45 můžu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat paní Polinu Maťuninu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, prozraďte, jak bude vypadat úterý v Libereckém kraji?
2: Tak v současné chvíli máme většinou oblačnou nebo polojasnou oblohu. Co se týče teplot, tak v současné chvíli se pohybujeme mezi 18 až 21 stupněm Celsia. A na horách máme většinou kolem 17 a během dne očekáváme spíše zvětšenou oblačnost. A ojediněle se nám můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Co se týče teplot, tak vyleze nám to až na 25 až 28 stupňů, takže určitě další pokles poměrně citelný teplot. A co se týče teplot na horách, tak budeme mít většinou kolem 22 stupňů Celsia.
1: Vy jste zmiňovala ty potenciální přehánky, případně bouřky. Například včera přeci jen přes Liberecký kraj nějaká bouřka přešla. Jak intenzivní to bude? Případně bude to v obdobném duchu jako právě včera?
2: A dneska určitě očekáváme, že ty bouřky budou o hodně slabší a mají i nižší pravděpodobnost vyskytu, takže ojediněle v bouřkách v maximech může napádnout jenom kolem 20 mm.
1: Taky s tím lepší počítat, přece jen každý déšť je teď příjemný, když se alespoň trochu ten vzduch pročistí, tak budeme rozhodně situaci sledovat i nadále. Informace nám tedy v ranních hodinách předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. My za to děkujeme, popřejeme hezký den. Mějte se, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: S Radkem Tomáškem náma pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, u kterého vás zdravíme s datem 30. června v případě, že se postupně probouzíte do nového dne. K tomu nás čeká cesta do Jablonce nad Nisou, neboť ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl Liberecký kraj minulý týden v pondělí odvolal, čímž se uklidnila dlouhodobě vypjatá atmosféra. Nadále ale přetrvávají pochybnosti o tom, jakým způsobem na škole probíhaly mediace, které měly situaci na škole uklidnit. Podrobnosti proto zjišťoval náš reportér Patrik Fischer, který se tématu věnuje dlouhodobě.
1: Situace na gymnáziu u Balvanu se měla do června sklidnit díky mediacím. Proč se tak nestalo, popisuje sama mediátorka Michála Veselá.
2: V červnu jsme mohli začít s něčím, protože mezi 16.12. a hypotetickým červnem do té školy nikdo zvenku nevstupoval. Tam neprobíhal žádný proces. Ani facilitace, ani mediace, ani konciliace, žádný z usnadňovacích komunikačních procesů v té škole od 16.12. reálně neprobíhal. Probíhaly na něj pouze přípravy v lednu.
1: Od konce ledna už se žádný proces nespustil.
2: Na konci ledna ředitelka školy zastavila ten proces, že v tom procesu se necítí dobře a že až vlastně do toho, než dojdou zase k nějakým dalším jednáním, tak vlastně ten proces zastavuje.
1: Dnes už odvolená ředitelka gymnázia u Balvanu Michála Mutl se v SMS zprávě vyjádřila, že o proces facilitace stála, stejně jako zřizovatel, který také měl objednat. Krajská radní pro školství Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj ještě v květnu říkala, že očekává výsledky mediací během června. Ty podle jejich slov měly být průběžné.
3: Já jsem předpokládala, že minimálně po tom 10. červnu budeme mít informace o tom, jak to setkání probíhalo a to, že nám třeba už jako naznačí, jestli se daří spolupráce nebo vzájemná shoda najít.
1: Další průtahy v celém procesu byly způsobené vyjednáváním.
3: Paní Veselá nám přislíbila, že vlastně nám, že tyhle ty informace nám poskytne a my, protože nakládáme s veřejnýma penězma, s veřejnýma prostředkama, tak jsme vlastně čekali na informace od paní Veselé. Kdo má jaké kompetence, kolik to bude stát. Nám paní Veselá odpověděla, že na to, abychom se nad tím setkali a řekli si konkrétně, takže má čas buď 16. nebo 17. března.
1: Situace ve škole podle zprávy Michály Veselé byla akutní a potřebovala řešit okamžitě. Podle Jitky Skalické ale bylo téměř nemožné najít jiného odborníka.
3: Protože lidi, kteří se obdobným řešením situací na školách zabývá nyní mnoho, už předtím jsme vlastně hledali jiné možnosti, ale vždycky jsme byli odkázáni na až třeba na prosinec nebo podobně.
1: Situace na škole gradovala odchodem několika pedagogů na konci května a vyvrcholila odvoláním ředitelky Michály Mutl.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Poslanci dnes projednají navýšení rodičovského příspěvku. Obec Kořenov plánuje opravu čistírny odpadních vod. V Liberci začnou zítra platit omezení na dopravním terminálu Fignerova. Velká oblačnost, srážky jen ojedinělé a teploty do 28 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
4: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
2: Sněmovna by dnes mohla projednat také návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Obec Kořenov má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté, jak říká starosta Kořenova Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Čistírna odpadních vod na Příchovicích je časovaná bomba. Tam to prostě je dožitý, nefunguje to, my máme ten problém, že jsme turistická oblast, a prostě v sezóně nebo víkendy tady je prostě strašný nápor lidí a ta čistírna na to nepojme.
2: Rekonstrukce by mohla začít do 3 let poté, co se obci podaří sehnat prostředky. Cestující hromadnou dopravou v Liberci musí od zítřka počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou přesunutá stanoviště číslo 5 a 6. Linky na Králův háj, do Stráže nad Nisou nebo ke krematoriu budou nově jezdit ze stanoviště číslo 8 společně s linkami 15 a 19. Zastávka pro noční linky se přesune na stanoviště číslo 1. Linky do Pavlovic, Kateřinek, Krásné Studánky a Račic budou nově odjíždět ze stanoviště číslo 9 ve Fignerově ulici. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat, návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Ministr Bednárik také připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Nahradila by současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den.
3: Počasí.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, ojediněle se mohou přidat přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty stoupnou mezi 25 a 28 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit a biozátěž je stále na nejvyšším 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou. Záchranáři zasahují u nehody osobního auta, narazilo do stromu. A pozor, dejte také na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Chrastavu. Za nájezdem ze Svárova a Stráže nad Nisou je na silnici chodec. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Na silnicích skutečně opatrně, a to nejen 4 minuty po 8 hodině. My na nich ostatně ve vysílání zůstaneme a už za okamžik přidáme také informace pro řidiče na západě Libereckého kraje. U nového bodu sice skončilo dopravní omezení na silnici číslo 9, další omezení ale na Novoborsku pokračují. A my jednotlivé místa probereme už za okamžik společně s naším redaktorem Jiřím Jelínkem. To bude tedy v následujících několika málo minutách v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a samozřejmě poklidné ráno Martin Kolín.

0: Písnička ze života a přitom k tomu nestárnoucí věc. Když jdou na mužskýho léta, jak zpíval Valdemar Matuška 12 minut po 8. hodině, je to tedy během času, kdy pokračuje úterní dobré ráno. Připomeňme dnešní datum, a to 30. června. K tomu jsme slibovali cestu na západ Libereckého kraje u Nového Boru na Českolipsku. Už tady totiž řidiče nečeká žádné podstatné zdržení. Most přes železniční trať je po dokončení opravy plně průjezdný, a to v obou pruzích. Ve vysílání také zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který přidá další podrobnosti. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Je to tak, někdy až 10minutové zdržení na obchvatu Nového Boru je minulostí. Ředitelství silnice dálnic, respektive jim najatá firma, má hotovo. Práce vyšly na zhruba 18 milionů korun a jak popsala mluvčí ředitelství silnice dálnic Kamila Zahálková, most se opravoval kvůli jeho stáří a technickému stavu. Most byl prakticky původní z doby výstavby před zhruba 45 lety. Měnily se podélné nosníky, opravovala se i spodní nosná konstrukce a samozřejmě svršek. Celé to trvalo od konce loňského léta.
0: Kousek vedle ředitelství silnic a dálnic buduje také další most, tak můžeš něco říct k tomuto projektu?
1: Jistě, jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky Okrouhlá mezi stejnojmenou obcí a právě Novým Borem. To je křižovatka, jejíž poslední přestavbu ŘSD provedlo někdy kolem roku 2010. Zvyšující se intenzita dopravy a hlavně budoucí obchvat České Lípy a Nového Boru, ale podle státního podniku vyžadují další přestavbu. Zatím se jezdí po stávajícím mostě, vedle kterého se připravuje most nový o něco delší. Tady žádná citelná omezení zatím nejsou, hotovo má být příští rok na podzim. Pak se bude čekat na napojení zmiňovaného obchvatu neboli přeložky silnice číslo 9 od České Lípy. To se kvůli odporu ekologických organizací několik let odkládá, no aktuálně ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2030. No a poslední aktuální stavbou v okolí Nového Boru je obchvat Svoru. Tam je teď úplná uzavírka, objíždí se to desítky kilometrů dlouhou náhradní trasou. Zde omezení potrvá do půlky října, no a zprovoznění je naplánované na konec roku.
0: Já jen doplním, že jsme s redaktorem Jiřím Jelínkem probrali skončené, aktuální i připravované dopravní stavby v okolí Nového Boru na Českolipsku. Tobě, Jiří, děkuji a řidičům přejeme šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během úterý bude v Libereckém kraji převládat velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky a nejvyšší denní teploty vystoupí mezi 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni. K tomu tedy počítáme i se slabým severovýchodním větrem a biometeorologická předpověď pro dnešek vysoká, to znamená na trojce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale taky o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívili náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit.
3: My name is Hayden, I work at the Hilton Embassy Suites here in Seattle.
2: Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
3: We're fighting for fair wages, better raises.
4: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíc a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
2: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
4: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
2: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
4: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale někde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
2: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby.
5: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou Jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Krajská nemocnice Liberec vyměnila po 10 letech lineární urychlovače. Předchozí už byly poruchové. Díky evropské dotaci mohla nemocnice pořídit o jeden přístroj víc. Má teď 3, což umožní navýšení počtu pacientů ze zhruba 1000 ročně na 1300. Park u zámku v Zákupech je ode dneška přístupný jen se vstupenkou, je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady v něm návštěvníci uvidí i vloni opravené barokní konírny. Ústecký kraj vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu. Do fotbalového týmu Slovan Liberec přišly posily z pražské Slavie, záložník Alexandr Bužek, útočník Vasil Kušej a obránce Jan Bořil, bývalý kapitán Slavie. A je před námi převážně oblačný den s jen ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, odpoledne naměříme až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte v Turnově. Kvůli stavbě je uzavřená křižovatka ulic Šlikova a 1. máje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Přejeme příjemný poslech úterního dobrého rána, které pokračuje s datem 30. června. A jak myslím si, čas napovídá, už za okamžik nás čeká také další krimi příběh. Dnes se vydáme na Semilsko. Tamní kriminalisté totiž pátrají po ozbrojeném lupiči. Tak co konkrétně se tedy stalo, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Windsurfing společně s Jiřím Kornem 8 minut po půl deváté ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To ostatně pokračuje, připomněme dnešní datum, tedy 30. června. Řidičům nejen v tento moment popřejeme tedy šťastnou cestu, samozřejmě vám příjemný poslech a hlavně vydařené úterý, jak tomu závěr června. Červenec ten se blíží, ale ještě předtím se společně budeme mít možnost vydat na Semilsko. Pokud pozorně sledujete naše zpravodajství, není pro vás loupež v Košťálově žádnou novinkou. A pokud ano, připomene vám jí Miroslav Hlubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Tak tu máme zase po delší době ozbrojenou loupež. Pokud si dobře pamatuji předchozí případy, jejich protagonisté byli vesměs zoufalci s plastovou pistolkou, které majitel prodejny hnal na útěk s rolovanými novinami, nebo tak nějak podobně. Policisté zatím neví, jestli pachatel, který přepadl poštu v Košťálově na Semilsku, měl u sebe maketu nebo opravdovou pistoli. Každopádně pracovnice pošty to nemínila zjišťovat a peníze mu bez nějakých obstrukcí vydala. A dobře udělala. Hrdinové často umírají mladí. A riskovat život kvůli penězům, které jsou beztak pojištěné, je hloupost. Pachatel se na loupež docela dobře připravil. Celou dobu měl na hlavě helmu a byl oblečený v nenápadné černé a z místa činu odjel na motorce. Čili nikdo nebude motocyklistu, který zaparkuje před poštou a i s helmou na hlavě vejde dovnitř, podezřívat z nekalého úmyslu. Takže postupoval opatrně a velmi nenápadně. Na druhou stranu policisté znají přibližný věk pachatele, jeho výšku a vůbec tělesné proporce a budou zřejmě hledat v registru řidičů v kategorii A, tedy motocyklistů. Policie neuvádí typ motorky, ale vzhledem k pachatelově vybavení zřejmě nepřijel na fichtlu, neboli kozím dechu, nebo na mopedu či jiném vozítku o objemu do 50 kubických centimetrů a rychlosti maximálně

0: 45 km za hodinu. A vzhledem k tomu, jak hladce loupež proběhla, budou asi policisté hledat nejen v registru řidičů, ale i v kartotéce již dříve trestaných. Každopádně jim budeme držet palce a nebohé poštovní úřednici přát rychlé vzpamatování z toho dramatického zážitku.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Od rána zatím takové nepříjemné dusno, převládat totiž bude velká oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes během úterý 30. června 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni. K tomu máme hlášený slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a biometeorologická předpověď pro dnešek stále drží stupeň číslo 3, to znamená tedy nejvyšší zátěž. Přesně ve 8:45 vám přejeme dobré ráno a samozřejmě příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Pomalu, ale jistě míříme k závěru úterního dobrého rána. Připomeňme dnešní datum, tedy 30. června, závěr 6. měsíce. Červenec, ten se nám postupně blíží a my jsme dobré ráno zakončili s písní Anety Langerové a to Voda živá. V tomto případě šlo o příjemný návrat do roku 2004 a to k debutovému albu Spousta andělů. Myslím si, do dnešního dne pravděpodobně největší píseň Anety Langerové vůbec. Společně se můžeme podívat také na následující program ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, znamená to tedy program po 9. hodině a dopoledne pod Ještědem, kterým vás i dnes bude provázet kolega Filip Meisel. K tomu můžeme zmínit i čas 9 hodin a 45 minut, kdy si stejně jako v minulém roce i letos budete mít možnost užívat zámecké léto. Co to znamená pro vás, tedy pro posluchače Českého rozhlasu Liberec? Nejen tedy prostor pro to zpříjemnit si vysílání zajímavými informacemi právě o zámcích, ale také možnost zapojit se i do soutěže. Stejně jako tomu bylo v minulém roce, tak pokud budete soutěžit, popřeju hodně štěstí. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak s přáním příjemného poslechu loučí 9 minut před 9. hodinou Martin Kolín.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Dnes končí zbraňová amnestie. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru a bude většinou oblačno, pršet by mělo jen výjimečně, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí SAN s 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé sobě. Ještě dnes můžou lidé policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Dnešním dnem končí zbraňová amnestie, která trvá od letošního ledna. Lidé díky ní mají možnost vyhnout se postihu, který běžně zadržení neevidovaných zbraní hrozí. Jen za první měsíc odevzdali lidé v Libereckém kraji 38 zbraní a přes 500 kusů střeliva.
2: Zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici můžou lidé odevzdat na jakékoliv policejní služebně. Tam dostanou i potvrzení o převzetí. Výbušniny a nebezpečnou munici by ale měli zájemci spíš telefonicky oznámit. Policisté zbraně podrobí odbornému zkoumání pro případ, že by byly využité k páchání trestné činnosti. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Most přes železnici na obchvatu Nového Boru je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci za 18 milionů korun. Stavba začala loni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově.
3: Jen pár set metrů dál státní podnik buduje další most. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Tam už jeden most je, ale nevyhovuje budoucímu napojení obchvatu České Lípy. Jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, paralelně s tím stávajícím se buduje most nový. Hotovo bude příští rok na podzim. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty.
1: Počasí.
0: Dnes u nás bude převládat velká oblačnost s ujedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit. Biozátěž nadále zůstává na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, tedy výpravka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Plužnice a Hradčany.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní dopoledne, 30. června. Dnes má vlastně narozeniny obecná teorie relativity. V roce 1905 právě 30. června publikoval Albert Einstein ve velmi poutavém článku o elektrodynamice pohybujících se těles. Je to samozřejmě jenom teorie, ale má něco do sebe. Třeba 5 minut v posteli je jako hodina a hodina v práci je prakticky nekonečná. Z té první dopolední hodiny dnešního dne už nám zbývá jen 56 minut, ale krásně je vyplníme. Nejprve se podíváme do liberecké nemocnice, ta už zprovoznila všechny nové lineární urychlovače určené k léčbě onkologických onemocnění a o tom bude už za pár minut mluvit Jana Pavlíčková. No a pak se také budeme věnovat meteorologii, protože taková desetidenní předpověď bývá jen přibližná, přesto může lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují a my vám řekneme, kde to najdete. No No a samozřejmě vás v této hodině nemine další díl Zámeckého léta. Filip Majsl vám přeje krásné dopoledne a hezký poslech.

0: Penzionovaný zpěvák a skladatel Sir Elton John a Candle in the Wind ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 12 minut po deváté. Krajská nemocnice v Liberci vylepšila péči o pacienty s nádorovým onemocněním. Za 388 milionů korun pořídila 3 nové lineární urychlovače, které se používají při léčbě onkologických pacientů. Stávající přístroje už byly zastaralé a značně poruchové. Navíc díky dotaci z Národního plánu obnovy mohla nemocnice pořídit 3 přístroje místo dosavadních 2. Pomůže to zkrátit čekací doby i přijmout nové pacienty.
1: Co je tady nové? Tak jsou tady 3 takové snímače.
2: Ukazuje na speciální kamery na stropě primář Igor Richter. Snímače mají zajistit, že ozařování pacienta bude co nejpřesnější.
1: Protože není problém dát dávku maximální v podstatě leckde. Problém ale to, že v podstatě došlo velkému zatížení zdravých orgánů a to je cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesně cílili tu dávku, protože je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
2: Na bezpečnou aplikaci ozařování dohlíží také Eva Plačková jako radiolog. Logický fyzik.
3: Než to pustíte do toho pacienta, musíte mít 100% jistotu, že to bude zářit tak, jak chcete. Takže my musíme kontrolovat ten přístroj, protože všechno je to virtuální. Záření nesmrdí, není vidět. Proto na to máme speciální měřidla, kterým se říká dozimetrie a jsou schopní měřit tu dávku. To plánování vypadá tak, že my si z CTčka uděláme 3D model toho pacienta. Lékař tam zakreslí, co chce ozářit, pak nakreslí nějaké kritické orgány a my víme, kolik to, co obklopuje ten ozařovaný objem, snese, aby pacient neměl ty dlouhodobé následky.
1: Před každým ozářením pacienta musíme zkontrolovat polohu toho nemocného a i orgánu, které jsou vevnitř.
2: Říká primář Richter.
1: Jestli odpovídá tomu, jak jsme to záření plánovali, protože v průběhu léčby, která může trvat 4 až 6 týdnů, může docházet i s tím změnám pohybu orgánu a podobně.
2: Aby se lineární urychlovač správně nastavil, kreslí se na tělo pacienta 3 křížky, popisuje Eva Plačková.
3: Třeba pokud se ozařuje prs, tak se dělají křížky na pevnou část hrudníku a odtamtud každý den odjíždíme k tomu prsu tam, co chceme mít tu rotaci, protože ten přístroj rotuje kolem toho místa, který chceme ozařovat.
2: Nové přístroje budou v provozu každý pracovní den.
1: Když budeme ozařovat na jednom přístroji zhruba těch 60-70 lidí, tak je to od rána, nevím, no do těch 6-7 do večera. 12-13 hodin počítáme.
4: Jezdí k nám i z Mladé Boleslavy pacienti.
2: Říká vrchní sestra Ludmila Bobková.
4: Prakticky to celé dopoledne u nás máme vyčleněné jenom pro ty pacienty s sanitní službou. Takže máme z Rumburka, z České Lípy.
2: Díky rozšíření počtu lineárních urychlovačů ze 2 na 3 může teď nemocnice přijmout i další pacienty, kteří doteď museli za vyšetřením do Prahy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl desátou zahořela plamenem v Českém rozhlase Liberec Kateřina Marie Tichá a vy to můžete brát jako takovou neformální pozvánku na její koncert v Liberci, ale všeho do času, to bude až 24. října, tedy dávno, dávno po prázdninách, teď máte určitě úplně jiné starosti, třeba se připravujete na dovolenou, takže zbalit pas, letenku, kufr, také si najít informace o počasí. Ano, tady by asi každý chtěl vědět, jak bude během jeho dovolené, jenže když si otevře třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného, ale máme tip, jak se v tom sorientovat a jak se připravit. Buď si samozřejmě sebou vezmete holinky i žabky, anebo se podíváte na stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové, anebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Eva Kézrová, Český rozhlas. Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Na 6000 českých a slovenských legionářů se shromáždilo v roce 1918 na planině nedaleko francouzského městečka Dárny, aby přísahali věrnost vznikající republice. Od toho dne je poslední červnový den dnem ozbrojených sil České republiky. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce

0: fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Nejdelší most světa byl otevřen před 15 lety po viaduktu mezi čínskými městy Tanjiang a Kunshan. Přes řeku Yangtze projeli první vlaky. Železniční most je dlouhý 164 kilometrů. To je skoro jako z Prahy do Českého Krumlova. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. Šedesátku slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Lukas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Kundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích, jak postupovat, tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: sur Saint-Gilles.
1: Michal Tučný, Abych tu žil, tady je Český rozhlas, tady je Zámecké léto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky, teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky, prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
2: No, účastnila, ale nedovolala.
1: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
2: Ano.
1: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
2: Tak já si myslím, že to je za A.
1: Myslíte nebo víte?
2: No, jestli slyšela jsem 17. Ale století, tak doufám, že to je ono.
1: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit jo. Áčko. Označuj Áčko.
2: A no, vidíte, to tak to
1: ráda. Zas nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
2: Mám radost, děkuju moc.
1: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano, kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám rád, nebo mám radost, mějte se hezky, užívejte
2: děkuju,
1: si poslední černový den.
2: Ano, krásný den.
1: Krásné, děkuju, jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého léta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou, hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turbokruhový objezd na Kunratické v Liberci je ode dneška průjezdný. Rekreační areál v Jablonéckých Vrkoslavicích zřejmě odkoupí město. V Desné slavnostně rozpálí repliku historické sklářské pece. Velká oblačnost, srážky jen ojedinělé a teploty do 28 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké dopoledne. Ode dneška je průjezdná nová turbookružní křižovatka na silnici číslo 14 v Libereckých Kunraticích. Stavba objezdu se čtyřmi rameny stála 45 milionů korun. Sjezd k nově vznikajícímu sídlišti Nová Kunratická je ještě zavřený. Zbylé směry na Jablonec, Liberec a Kunratice jsou průjezdné. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je teď na vozovce dočasné dopravní značení. V nejbližší době ho nahradí trvalé značení z odolného plastového materiálu.
2: Nová podoba křižovatky zvýší kapacitu a přispěje k plynulejšímu provozu. Řidiči si zvolí jízdní pruh ještě před vjezdem do turbookružní křižovatky. Díky předem určeným jízdním pruhům se zvýší plynulost provozu a sníží riziko nehod.
0: Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda v městské části Vrkoslavice u výpadovky na Turnov a Prahu. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál. Její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Pověřili tedy primátora Miloše Veleho z ODS, aby zajistil znalecké posudky. Podle primátora navíc hrozí, že by případný nový majitel změnil využití areálu. Návštěvníci Desné budou moct o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Rýdlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympoziích.
3: Replika historické pece je už téměř hotová. Teď pracovníci pokračují ve stavbě přístřešku. V těchto dnech pracují na střeše. Zařízení kopíruje historickou pec z 19. století, kdy ve městě působil významný sklář Josef Rýdl. Město za stavbu zaplatí zhruba 500 000 korun. Náklady částečně pokryje výtěžek ze sympózia. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v České republice. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat velká oblačnost, ojediněle se mohou přidat přehánky nebo bouřky, odpolední teploty stoupnou mezi 25 a 28 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit a biozátěž je stále na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/38 v úseku mezi Jestřebím a odbočkou na Bezděz. Silničáři sekají trávu. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po desáté, stále příjemné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec a vzhledem k tomu, že máme před sebou na několik následujících dní zřejmě poslední slunečný a teplý den, co si ho zpestřit nějakým příjemným piknikem. Na jeden takový zajímavý piknik nás už za pár minut pozve náš regionální stopař. Jedná se o muzejní piknik, tentokrát u Hubáčka. Prázdninové setkání na dekách se letos uskuteční na zahradě domu Karla Hubáčka. No a taky vám v této hodině nabídneme trochu nostalgie. Budeme vzpomínat na ročník Karlovarského filmového festivalu, na který dorazil představitel Vinetua, herec Pierre Brice. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Začátek prázdnin je v Severočeském muzeu v Liberci už tradičně spojený s muzejním piknikem. Park u muzea prochází rekonstrukcí, ale piknik přesto bude. U domu Karla Hubáčka, ikonické vily, kterou muza spravuje. Na zahradu domu Karla Hubáčka se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne ze Starého Harcova z Alšovy ulice, kde se dům Karla Hubáčka nachází. My jsme vlastně jen kousek od zoo, od konečné tramvaje, dneska vlastně teda autobusu. Nicméně z té konečné, je to sem značené, i po značkách sem dojde každý. A já myslím, že i když takhle, jako když to zní u domu Karla Hubáčka, že málo kdo ví, kde to je, tak nakonec zjistí, že kolikrát jezdí okolo.
3: Dobré dopoledne, ano, je to tak. Nejsme úplně daleko a snažili jsme se našim návštěvníkům udělat tu cestu co nejpříjemnější, takže, jak jste říkal, můžou dojít po šipkách.
2: Říká Alena Černá, vedoucí oddělení pedagogicky muzei, tedy Severočeského muzea v Liberci. My už jsme teda tady u toho domu, kde máme teda na výběr, koukám, krásný prostor, jak ve stínu, tak na sluníčku.
3: Přesně tak, celá zahrada je nám k dispozici, takže tam, kam si návštěvníci rozbalí deku, tam se můžou rozvalit i oni a užít si atmosféru.
2: Deku vlastní, a nebo by se tady našla, já takhle, když nakouknu spolu s vámi tady za roh do vlastně takové asi pod terasu, nebo co to bude, tak koukám, že tady jsou nějaký sportovní hry, možná tamhle vidím i deky.
3: Ano, máme k zapůjčení jak deky, tak tady máme i nějaké hry, ať už tradiční, jako je badminton nebo petang, tak takové i méně tradiční, jako je retro, létající vajíčko a podobně. Takže určitě, kdo přijde, tak tady, nebo kdo jenom půjde okolo třeba, tak tady může s námi chvíli zůstat a deku mu půjčíme také.
2: Takže vlastně nemusím se sem ani moc chystat, když půjdu tak náhodou okolo, tak můžu skočit na piknik.
3: Tak můžete skočit na piknik, jediné, co si musíte přinést vlastní, je jídlo. Máme tady k dispozici i nějakou limču, nějaké kafe, čaj, takže i to pití vám zajistíme my.
2: Piknik začal před pár minutami v 10 dopoledne. Do kolika hodin potrvá a co to stojí?
3: Potrvá do 4 hodin. Samotné vstupné na ten piknik nebo vstupné není, je zdarma. Co je placené, tak je výtvarná dílna, kterou si tady s námi můžete vyzkoušet. Tvoříme rozlišovače na party brčka.
2: Co to je?
3: No, dostanete brčko a můžete si ho vlastně ozdobit tak, abyste si poznal to své ve skleničce nebo svoji skleničku pomocí toho rozlišovače.
2: No a když už jsme u toho ikonického domu architekta Karla Hubáčka, bude možné nahlédnout i do něj? Leckdo tam třeba nebyl, já třeba ještě ani jednou.
3: Ano, i na tohle jsme nakonec mysleli, takže na poslední chvíli jsme se domluvili s naší paní průvodkyní a v 11 hodin a ve 2 hodiny budou komentované prohlídky. Ty jsou teda taky placené.
2: Tak samozřejmě čas průvodkyně něco stojí, to nejde udělat úplně zadarmo, ale jinak si můžete sem na piknik k domu Karla Hubáčka, nedaleko Liberecké zoo, zaskočit vlastně úplně bez ničeho, jen se přijít vlastně potěšit z té krásy, která nám tady zůstala.
3: Budeme moc rádi, myslím, že ten dům za to stojí.
2: Já myslím taky určitě, tak se přijďte podívat, přijďte si odpočinout na piknik muzy, tedy Severočeského muzea v Liberci.
1: Po všech stránkách lákavá pozvánka našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále krásné poslední červnové dopoledne, máme 6 minut před 10:30 a Šárky dnes slaví svátek, to jsou samozřejmě žně, tak si to samozřejmě hezky užijte, přeju všechno nejlepší a zatímco Šárky budou chystat sváteční oslavu, v Karlových Varech se dokončují přípravy jubilejního 60. ročníku filmového festivalu. My se ale díky rozhlasovému archivu i kronice historika Květoslava Kroči teď můžeme vrátit do roku 1968, kdy i filmaři v Československu žili novou nadějí tvůrčí svobodu bez cenzury. 16. Karlovarský festival se konal v první polovině června a tak si všichni ještě od budoucnosti hodně slibovali.
1: Vedení festivalu považuje letošní ročník za přechodnou formu, z níž chce pro příště vytěžit nejpozitivnější zkušenosti.
2: Hlásila rozhlasová reportérka jen 2 měsíce před invazí spojeneckých vojsk v roce 1968. Festival chtěl být tak jiný, že změnil i tradiční soutěž. Ceny udělovaly hned 3 poroty, autorská, technická a herecká. Hned 2 velké ceny tak dostal film, který se do Karlových Varů hodil, a to nejen svou uměleckou kvalitou.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla si mohli diváci užít i v letním kině. Neobvykle chladné počasí první poloviny června roku 1968 ho změnilo v areál pro otužilce. Výběr porot ale naopak rozpálil sovětskou delegaci. Rozmarné léto označila za film bez hluboké ideje, odtržený od současnosti a ředitel Mosfilmu prý kvůli tomu dokonce napadl spisovatele Arnošta Lustiga, který byl členem autorské poroty. Jiří Mencl ale mohl slavit. Úspěchu Rozmarného léta předcházelo v Americe dubnové udělení Oscara za ostře sledované vlaky.
4: Já jsem Vanšuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literaturu a čet jsem, co jsem mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vanšura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg ostře sledovaných vlaků, a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
2: Už před začátkem festivalu se v roce 1968 stala i jiná důležitá věc. Na jaře dělníci odstřelili v tehdejší Chebské ulici školu a 13 domů s víc jak 100 bytů. Při zahájení filmové přehlídky pak byl položen základní kámen mezinárodního kulturního a společenského střediska Termál, tedy festivalového centra. A na koho čekali lovci autogramů 16. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Byl to hlavně náčelník Apačů Vinetů, tedy sympatický Pierre Brice, který tu darem dostal skleněnou dýmku míru. Prý se dočkal královského přijetí. Faninky vydržely před jeho hotelem postávat dlouhé hodiny a po Karlových Varech musel chodit s ochrankou. Popularita mu ale nikdy nevadila a do České republiky se pak Pierre Brice ještě několikrát vrátil.
5: Jak bych se mohl zlobit na roli, která mi poskytla takový status? Tím, kým jsem dnes, jsem jen díky tomu, že jsem hrál Vinetua, takže musím poděkovat Vinetuovi, ale i producentovi, který si mě vybral.
2: Děkoval Pierre Brice, na kterého už můžeme jen vzpomínat.
6: Lenka Šumová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak Petra Janů nám zpříjemnila to úterní dopoledne 8 minut po půl jedenácté. Před námi je, jako vždy v tomto čase, spotřebitelský rádce a dnes budeme odpovídat na váš další dotaz, který se týká internetového obchodu. Po nepříjemné zkušenosti se na toto téma docela často ptáte a tentokrát odpovídá, jako vždy, Josef Černý.
1: Paní Kamila by ráda věděla, jak mohou existovat e-shopy, které nabízejí produkty pod cenou, a když se u nich někdo objedná, jenom přijmou peníze, ale nikomu zboží nepošlou. Bohužel si sama nepřečetla recenze, takže také naletěla. Paní posluchačko, prodej, nebo lépe řečeno nabídka produktů pod cenou je pouze finta, aby prodejce spotřebitele nalákal na objednání výrobku, který, jak sama píšete, nikdy nepošle. Je to samozřejmě podvodné jednání, na které je potřeba upozornit Českou obchodní inspekci a ta zařadí takového prodejce do seznamu nespolehlivých.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Při posledním červnovém dopolední stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Venku se nám to, jak už se léto rozjelo v plném proudu, červená, zelená, žlutí, modrá, no zkrátka ovoce dozrává a právě v receptech našich babiček se dnes budeme věnovat konzervování ovoce. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření pro nás mají sice pracný, ale výjimečně dobrý recept na nakládání jahod.
1: Co se v létě zrodí, pro zimu se hodí. Tohle lidové moudro jsme od našich babiček slýchávali často. Závěr měsíce června byl totiž ve vesnických staveních spojený se zavařováním prvního letního ovoce. Jahod, třešní, angreštu i rybízu.
2: Pokud se ovoce urodilo hodně, část úrody se na zimu sušila. Sladké a dobře zralé třešně se nechaly se stopkami na slunci nebo na kamnech zavadnout. Pak se z nich otrhaly stopky a vytlačily pecky a dosušily se na lískách. Podobně se sušily borůvky nebo bezinky.
1: Ovoce, které uzrálo v lesích, zahradách nebo na záhumenku, se konzervovalo i jinak. Po jahodách a třešních postupně dozrával angrešt a rybíz, který patřil k nejcennějším druhům ovoce. Červený i bílý byl známý vysokým obsahem vitamínu C a proto se mu říkalo citron severu. Ještě bohatší na vitamíny byl rybíz černý, který se přidával do moštů a hustých rosolů. Naše babičky při zpracování ovoce nemyslely jen na zdraví, protože byly odjakživa šetřivé, snažili se zavařovat levně. Šetřilo se hlavně cukrem, který byl drahý. Jen menší část úrody se proto proměnila v rybízové nebo malinové marmelády a džemy, které by bez cukru nezhoustly. Oblíbené byly také malinové šťávy, sirupy nebo šťáva z ostružin, které bylo možné přisladit medem. Nejčastěji se pak ovoce zavařovalo v celku. Sklenice se naplnila plody a jen lehce se prosypaly troškou cukru. Větší sladkosti se docilovalo tak, že se ve sklenicích míchalo více druhů ovoce, sladké a kyselé. Jejich kombinací tak vznikla vyvážená chuť a zároveň se efektivně zužitkovala celá úroda. Díky těmto osvědčeným postupům si naše babičky dokázaly uchovat vitamíny na zimu.
2: Třeba takové zavařené jahody. Starý recept na to, jak se připravovali, dnes přidáme. Nakládání jahod.
1: Za suchého počasí se nazbírají jahody, odšťopkují se a narovnají se na mělkou mísu, aby se jedna druhé nedotýkala. Lehce se pocukrují a nechají se stát. Pak se vezme asi 1 litr dalších jahod, které se protlačí sítem. Do protlaku se přidá tolik cukru, co jahody váží, a vaří se to nadmírným ohněm. Pak se to protlačí mušelínem, šťáva se opět svaří a pěna sebere. Když šťáva vychladne, vloží se do ní pocukrované jahody, přistaví se k ohni, avšak nesmí se vařit. Po chvíli se odstaví a nechají se vychladnouti. Jahody se opatrně vyndají, vloží se do sklenic, šťáva se ještě jednou svaří, nechá vychladnout a nalije se na jahody. Sklenice se uzavřou a uloží do chladna.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Další úterní dopolední hodina se nám pomalu chýlí k závěru, už máme 7 minut před 11. Právě za těch 7 minut vás čekají další zprávy, které připravuje Hanna Hauptfoglová, a po zprávách se můžete těšit na dnešního vzácného dopoledního hosta, se kterým se vydáme do exotických končin, konkrétně na Sumatru. S Českým rozhlasem Liberec vám přeju stále příjemný poslech.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Obec Kořenov plánuje opravu čistírny odpadních vod. Vstup do zámeckého parku v Zákupech je nově spoplatněný a bude většinou oblačno, pršet by mělo jen výjimečně, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Ode dneška může začít kampaň před říjnovými volbami. Ve sbírce zákonů už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v České republice 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Obec Kořenov má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté, jak říká starosta Kořenova Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Čistírna odpadních vod na Příchovicích je časovaná bomba. Tam to prostě je dožitý, nefunguje to. My máme ten problém, že jsme turistická oblast. A prostě v sezóně nebo víkendy tady je prostě strašný nápor lidí a ta čistírna to nepojme.
3: Rekonstrukce by mohla začít do 3 let poté, co se obci podaří sehnat prostředky. Park u zámku v Zákupech je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady v něm návštěvníci uvidí i vloni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, pokračuje kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl.
5: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělým prostě neřekli dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byly prostě zašlapány brzy zase do země.
3: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Miroslav Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Miroslav Hlaváč už dřív označil například dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let.
2: Počasí.
3: Dnes u nás převládá velká oblačnost, přehánky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr, který může v bouřkách přechodně zesílit a biozátěž nadále zůstává na stupni číslo 3, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Turnova na Liberec. Nad křižovatkou Rádelský mlýn stojí porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále krásné úterní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Z dvouměsíční cesty po Sumatře se vrátila Adéla Hemelíková. Téměř 10 let tam pracuje na výzkumných a ochranářských projektech Zoo Liberec a Adéla Hemelíková bude naším dnešním dopoledním hostem. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a přeju krásný poslech.

0: Stále krásné dopoledne s Českým rozhlasem Liberec, je 7 minut po 11. hodině a na řadě je host hodinu předpoledne a je to velice vzácný host. Řekl bych přímo host z vzácných končin, protože jak už zaznělo v úvodu, po dvouměsíční cestě se ze Sumatry vrátila vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody při ZOO Liberec Adéla Hmelíková, kterou tímto vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přeji všem.
0: My bychom na úvod mohli začít takovým vaším stručným kurikulum, víte, takovým životopisem, protože vy se, jak už zaznělo v úvodu, pohybujete v těch exotických končinách, převážně tedy na Sumatře, ale jak se člověk z vnitrozemí vlastně dostane k takové práci?
1: No, dostala jsem se k tomu náhodou. Většinou všichni očekávají nějaký velký příběh, ale
0: na Sumatru
1: jsem se dostala, když jsem v Olomouci na přírodovědecké fakultě studovala a ZOO Liberec, která má právě dlouhou historii v různých ochranářských a výzkumných projektech v Indonésii, konkrétně od roku 2015, tak měla vypsané výběrové řízení na dobrovolníky a na terénní koordinátory na projekt právě na souostroví Pulau Baňak, kde stále působíme. A já jsem se tam přihlásila a od té doby tam víceméně jsem a trávím tam každý rok několik měsíců.
0: Já myslím, že tu historku budete muset ještě vypilovat, vycizelovat, aby byla taková atraktivnější, ale samozřejmě netřeba si vymýšlet. Nicméně ta příroda, rostliny, zvířata, to byla vždycky vaše láska?
1: Já myslím, že jo, hlavně ty zvířata a vždycky jsem chtěla pracovat se zvířatama. Pamatuju si, že jako dítě jsem chtěla být veterinářkou, ale jsem ráda, že se to nestalo, protože myslím, že pracovat s divokými zvířaty a v místech, kde žijou, tak je mnohem jako hezčí práce.
0: Mm-hmm. No nicméně mimo vysílání jste mi prozradila, že zrovna ty exotické končiny, to původně nebyl váš cíl, vás spíš lákají hory.
1: Úplně ne, no. Spíš jsem si myslela, že budu někde v horách, nebo třeba nějaká jako Afrika, ale stala se ta Indonésie.
0: No a jak to vlastně tady vykrystalizovala, že zrovna Sumatra jako vaše zaměření?
1: Tak jak jsem říkala, v té době, kdy já jsem jela na Sumatru poprvé, tak už tam ZOO Liberec měla stávající projekty a ty projekty, které tam máme, tak jsou dlouhodobé a nejsou jako nějak časově omezené, že by trvaly jenom nějakou dobu. Naopak tady u těch ochranářských projektů platí, že čím déle trvají, tak tím je to lepší, tím spíš se dosáhne nějakých výsledků a já doufám, že ty výsledky už pomalu začínají být vidět. No. A navíc ta Sumatra je prostě jedno z hlavních světových center biodiverzity, takže ta potřebnost ochrany na té Sumatře rozhodně je, takže proč nebýt tam.
0: No a když jste poprvé dorazila na Sumatru, překvapilo vás tam něco? Nebo jste věděla úplně přesně, do čeho jdete?
1: Trochu jsem asi tušila, protože jsem před Sumatrou už jednou v Indonésii byla a byla jsem tak jednou v Tanzánii. Spíš mě na té Sumatře překvapilo asi jako v dobrém smyslu, protože shodou náhod, než jsem letěla na Sumatru, tak jsem předtím byla 2 měsíce v Tanzánii, v jedné z nejchudších oblastí na světě. Takže spíš jsem byla překvapená z toho, že na Sumatře jsou ty podmínky jako relativně dobré. Ale říkám jako relativně, protože v tom místě, kde jsem byla v Tanzánii, tak tam jako nebyla voda, elektřina, zděné domky nic, zatímco na té Sumatře už ty podmínky jsou jako lepší. V porovnání s tou Afrikou.
0: Do luxusu.
1: Do luxusu tam, ano.
0: Říká náš dnešní host z Liberecké ZOO Adéla Hmelíková. My budeme za chvíli pokračovat konkrétními projekty.

0: V Českém rozhlase Liberec, minutu před čtvrt na 12, Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. No, my jsme se ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Liberec potkali s Adélou Hemelíkovou, což je vedoucí oddělení výzkumu a ochrany ZOO Liberec a zároveň také, a řeknu to jednou, jedinkrát, víckrát to asi nezvládnu, členka Asia Pacific Marine Turtle Genetic Working Group a také vědecký spolupracovník na univerzitě Shakuala v Banda Ačehu. To všechno je tady náš dnešní host Adéla Hemelíková. My už jsme tak trošičku narazili na to, že, nebo ne trošičku, bavili jsme se o tom, že jezdíte docela často na Sumatru. Teď jste se vlastně v květnu vrátila z terénního výjezdu s týmem Lestari a ZOO Liberec do oblasti Pulau Banyak v Indonésii. Ten byl zaměřený na rehabilitaci mořských trav, to jsem si vytáhl z vaší rešerše, rozšiřování korálových školek a průběžný monitoring už založených lokalit. Tak teď se pojďme bavit trochu konkrétně. Co jste vlastně tedy v tom Pulau Banyaku dělali?
1: Tak jak jste zmiňoval, my se tam dlouhodobě snažíme o rehabilitaci mořských ekosystémů, konkrétně korálových útesů a mořských luk, které patří k jedním z nejbohatších ekosystémů na světě. Jsou důležité pro spoustu mořských druhů, včetně například mořských želv, dugongů, což jsou taková jako charismatická, oblíbená zvířata. Ale vlivem vlastně různých faktorů, působením člověka může docházet k poškozování těch ekosystémů a v momentě, kdy ty ekosystémy už jsou jako víc poškozené, tak ztrácí nějakou jako přirozenou schopnost regenerace a je potřeba jim trochu pomoct. A to je přesně to, co děláme a co znamená ta rehabilitace ekosystémů. A jednoduše si to lze představit tak jako zahradničení pod vodou.
0: To mě právě zaujalo. Já když jsem četl o té výsadbě mořské trávy, představoval jsem si, jak s malou motičkou a s kyslíkovými láhvemi na zádech jste ponořená pod hladinou, okopáváte vlastně to dno a pak tam sázíte tu mořskou trávu, ale to bude zřejmě scestná představa.
1: Naopak to není jako scestná představa, takhle přesně to probíhá. Máme malou motičku, lopatku, místo kyblíku máme takový ušitý jako síťový pytlíky, do těch se sbírají buď to jako sazenice těch mořských trav, anebo polámané korály a my je pak vysazujeme zpátky. Pro mořské trávy i pro korály zakládáme vlastně takový malý školky, právě kde se pak o ty sazenice staráme, monitorujou se a pak se přenáší, když už vyrostou zpátky na ten útes.
0: Ale počítám s tím, že tu trávu nemusíte alespoň zalévat, to je taková výhoda.
1: To je velká výhoda toho.
0: No teď mi ještě prozraďte, jak se vlastně zakládají takové korálové školky. Korál je, jestli se nepletu, živočich.
1: Korál je přesně tak, malý mikroskopický živočich, ale tu barvu má díky mikroskopickým řasám, které žijí společně s tím korálem a těch způsobů zakládání je víc. My máme ten způsob, že sbíráme polámané poškozené korály a pak je speciálním lepidlem přilepíme na nějakou podložku. Letos jsme vymysleli takovou věc, že jsme tady v ZOO na 3D tiskárně tiskli podložky, takový čtverečkový, který imitovali i strukturu na korálovém útesu. A tyhle ty podložky jsme pak v Indonésii zalévali do betonu, takže vznikly takový dlaždice. A tady na tyhle dlaždice jsme pak připevnili ty polámané korály a dali je zpátky na útes.
0: No vidíte, jak nám moderní technologie pomáhají. A mimochodem o tom bude řeč i v následujícím vstupu, kde si s Adélou Hemelíkovou budeme povídat třeba i o tom, jak vlastně výzkumníkům pomáhají drony a třeba i umělá inteligence.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dopolední společnost vámi dál dělá Český rozhlas Liberec. Máme 7 minut před 11:30. Touto dobou bývá s námi ve studiu host a dnešek není výjimkou a tím hostem je vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody ZOO Liberec Adéla Hemelíková. My už jsme probrali výsadbu mořských trav a také zakládání korálových školek, což je mimo jiné také jedna z činností, které se věnuje na Sumatře, ale vy tam vlastně i spolupracujete s místními, jestli se nepletu, a děláte spolu různé projekty. Teď třeba jste měli na starosti nebo jste vymýšleli nakládání s odpady, je to tak?
1: Ano, je to tak. A právě ta spolupráce s místními, nebo já bych řekla s našimi kamarády tam, je skoro jako nejdůležitější část celé té práce, protože díky nim tam jako můžeme být a všechny věci, o kterých tady jako říkám, nebo o kterých se bavíme, tak jako děláme společně.
0: A ochotně spolupracují, není to tak, jako že by vás vnímali jako vetřelce, kteří se snaží jim změnit život a obrátit všechno na ruby?
1: Doufám, že ne. Vždycky jsou rádi, když jsem zpátky, já se tam taky pořád ráda vracím, tak doufám, že to je vzájemné.
0: No ale někde jsem četl, že zrovna ty odpadky, to je v té Indonésii, třeba i na té Sumatře, docela problém a vy je tady učíte nějakým způsobem ty odpadky zpracovávat.
1: Ty odpadky jsou problém v Indonésii a problémem jsou zejména, protože Indonésie nemá moc propracovaný systém nějakého odpadového hospodářství. My tady máme vlastně svoz odpadu, máme popeláře, třídící linky, ale tohle v Indonésii v podstatě neexistuje.
0: Oni mají příliv odliv.
1: Oni mají příliv odliv a samozřejmě jako každý člověk nějaké odpadky vyprodukuje a my se snažíme přesně pomáhat. Jednak k tomu třeba vzdělávat o tom, jak lze nějak zredukovat to produkování odpadu, ale pak i následně, jak s ním v místních podmínkách nakládat. Samozřejmě nemůžeme tam jako recyklovat nebo nakládat s těmi odpady prostě tak jako tady, ale v rámci těch možností, co tam jsou, se proto snažíme dělat maximum.
0: No a dočetl jsem se, že teď jste společně vyráběli také tempeh, což je, to jenom upřesním, potravinový produkt, který je tvořený sojou a vzniká fermentací, jestli to tady říkám správně.
1: Říkáte to správně, je to sojový výrobek, dá se koupit i tady u nás, podobně jako třeba tofu a má docela dobrou jako nutriční hodnotu. Tím, jak je to ze soji, tak to má docela hodně proteinu. A ten tempeh jsme tam začali vyrábět, nebo byl to nápad vlastně místních tam s tím, že by chtěli začít vyrábět tempeh, protože do dosavadní doby se ten tempeh tam dovážel, ale dovážel se ze Sumatry a vlastně naprostá většina toho tempehu, než se stihla dopravit na to souostroví, což trvá jako několik hodin v teple, tak tím, že se ten tempeh fermentuje, tak často byl zkažený. A my jsme teda zakoupili takovou jako drtičku na tu soju a takový přístroj, který loupá ty sojové boby. A teď se tam ve vesnici vlastně ten tempeh nakládá, nechává se fermentovat a pak se vyrábí ty balíčky z tempehu, které se pak prodávají anebo se dávají do školních jídelen.
0: Takže to není tak, že by ty projekty fungovaly jenom jednosměrně, že vy přijdete, tady máme takový projekt a teď vám ho tady nainstalujeme, že si řeknou i místní, co by se jim třeba hodilo, líbilo?
1: Ne, rozhodně ne. Je to tak, že to plánujeme společně. Někdy přijdeme my s nějakým nápadem, někdy oni a pak to dáváme dohromady tak, aby to fungovalo, protože to je nejdůležitější.
0: Říká vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody při ZOO Liberec Adéla Hemelíková. Za chvíli budeme pokračovat dál.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pokáč v lese, tak pokáčovi se očividně v přírodě moc nelíbí. To Adéle Hemilíkové, vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody, právě naopak, té se tam líbí, ovšem v přírodě trochu jiného ražení. Adéla Hemilíková totiž pravidelně jezdí na Sumatru s různými projekty, stará se o želvy, také mořské trávy, korály a tak dále, tak dále. To už jsme v podstatě v předchozích třech vstupech probrali. Co jsme ale neprobrali, je ta moderní technika, která už vám tam jaksi začíná proudit. Teď jste třeba měli nějaké dronové školení, tak k čemu takové drony zrovna na Sumatře mohou být dobré?
2: Ano, měli jsme dronové školení a to jsme realizovali, protože jsme teď v dubnu a květnu spouštili monitoring mořských želv a dugongů pomocí dronů.
1: Počkejte, teď nám musíte objasnit, co to je ten dugong.
2: Ten dugong, to je taková mořská kráva, kapustňák možná.
1: Ano, tak teď už jsme doma. Omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči, pokračujte.
2: Tak a monitoringy z drony, proč jsme je dělali? Protože právě o těchto druzích máme stále velmi málo informací, přestože se teda snažíme chránit, ale víme toho relativně málo o tom, kde se pohybují, kolik jich je a podobně. A ty drony, díky tomu, že nám dají takovou jako ptačí perspektivu a velký rozhled z té výšky, tak nám pomáhají naprosto unikátně tyhle zvířata monitorovat. A ještě navíc, takže ta zvířata to vůbec neruší. Takže to je úplně jako asi nejlepší možné řešení. A pomocí těch dronů my teda můžeme zjišťovat jak výskyt těch konkrétních druhů, zjišťovat jejich počet, přesně v jakých místech se vyskytují a nějak dále identifikovat. Takže zjišťovat, jestli to jsou třeba dospělí jedinci nebo mláďata, samci, samice. I třeba pak dopočítat, jak jsou ta daná zvířata nebo jednotlivci velicí.
1: Co se týče dronů, tak tam v jiných odvětvích se docela často ty drony používají v kombinaci s umělou inteligencí. I to už se u vás zavádí, nebo pořád pěkně po staru prohlížíte záběry a čárkujete, kolik jste kde viděli želv?
2: Už i to zavádíme. Vzhledem k tomu, že jsme v dubnu teprve začínali s těmi monitoringy, tak přesně jak jste říkal, v podstatě ze začátku jsme jenom dělali čárky a porovnávali a vlastně nastavovali to, jaký ten letový režim a například jako za jaké výšky, za jaké rychlosti, pod jakým sklonem je nejlepší pro to, aby jsme nejlépe mohli ta zvířata vidět a identifikovat. Ale teď už postupně začínáme vytvářet i model s umělou inteligencí, který ty snímky pořízené dronem bude vyhodnocovat za nás, takže bude identifikovat sám, jestli na snímku je třeba mořská želva nebo ten dugong a bude i třeba vypočítávat, jak jsou ta zvířata velká.
1: Vy jste v úvodu zmiňovala, že na Sumatru jezdíte tak zhruba dvakrát do roka, zhruba na 2 měsíce. Jestli dobře počítám, tak někdy v září, v říjnu byste tam měla letět znova. Už máte konkrétní projekt, co tam budete tentokrát dělat?
2: Přesně tak, měla bych letět asi někdy říjen, možná listopad. A pojedu tam, určitě budeme pokračovat s těmi drony. Vlastně ty projekty, jak jsem říkala, tak jsou dlouhodobé, takže na ně se navazuje. Co bychom chtěli přidat, tak je ještě monitoring želv. A to tak, že bychom chtěli začít ty želvy značkovat, začít jim dávat čipy a vlastně počítat jednotlivé jedince, jak se tam vyskytují. Já takové sčítání želv v tom moři.
1: No na závěr si to nemohu odpustit. Předpokládám, že i při téhle možná i docela náročné práci není nouze o nějaké veselé zážitky nebo zajímavé zážitky. Vzpomenete si na nějaký?
2: Jo, tak máte pravdu, že nouze není. Člověk se tam úplně nenudí. Co mě teď napadá, tak při příletu do Indonésie, když jsme procházeli před celnici, tak jsme měli v taškách ty korálové podložky z 3D tiskárny, tak se nás celníci ptali, co to je. A já jsem jim teda řekla, že to je Lego, že to je stavebnice pro děti, protože kdybych řekla, že to jsou podložky pod korály, tak bychom se tam asi zasekli na pár hodin, než bychom to vysvětlili. Takže Lego získalo úspěch u celníků a říkali, že to je krásný, že to vezem do Indonésie.
1: Že to můžete vozit častěji, což taky budete. Říká náš dnešní dopolední host Adéla Hemelíková, vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody Zoo Liberec, také členka Asia Pacific Marine Turtle Genetic Working Group a vědecký spolupracovník na univerzitě Shakuala v Banda Ačehu. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, bylo to moc příjemné povídání. Přeju vám, aby se vám v dalších projektech, ať už v Indonésii nebo kdekoliv jinde, dařilo. A budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
2: Tak jo, taky děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosovaný

výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: České rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám v samotném závěru dnešního dopoledne přeje stále příjemný poslech. Jak určitě víte, pomalu ale jistě vrcholí světový šampionát ve fotbale už přinesl několik překvapení a já bych řekl, že i moderátoři zpravodajských relací by si měli občas zajít třeba na fotbal nebo na hokej, a to z čistě preventivních důvodů. S nadsázkou to říkám poté, co jsme si díky archivu poslechli příhodu, kterou před lety v našem zábavném pořadu vyprávěl sportovní komentátor Miloslav Holm.
1: My jsme měli hlasatelku, která v životě nebyla na sportu, na fotbale nebo něco tak samozřejmě. My jsme jí to nevyčítali, to nemusí, bodej, co by chodila. To je zbytečné. Ale musela bohužel ten sport hlásit. A v půlnoci je vždycky minuta zpráv a minuta taky sportu. Jenomže ona se nějak courala s těma zprávama a do půlnoci to musí být odbitý, protože potom bijou zvony, jestli jste někdy v půlnoci taky slyšeli. No a ona nějak pomalu, a teď už viděla, že už by to nestačila, tak řekla, a sport už jen ve výsledcích. 2-2, 7-2, 4-4, 5-6.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Liberecká nemocnice může přijmout víc pacientů na radioterapii. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
2: My bychom chtěli jako lidovci tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
1: Projednat by sněmovna dnes mohla také návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Krajská nemocnice Liberec vyměnila po 10 letech lineární urychlovače. Předchozí už byly poruchové. Díky evropské dotaci mohla nemocnice pořídit o jeden přístroj víc. Místo dvou má tři, což umožní navýšení počtu pacientů ze zhruba tisícovky ročně na 1300. Onkologické centrum Liberecké nemocnice je jediným pracovištěm v kraji, které radioterapii provádí. Léčí se v něm i pacienti z Mladoboleslavska nebo Šluknovského výběžku. Most přes železnici na obchvatu Nového Boru na Českolipsku je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci za 18 milionů korun. Stavba začala loni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově.
3: Jen pár set metrů dál státní podnik buduje další most. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Tam už jeden most je, ale nevyhovuje budoucímu napojení obchvatu České Lípy. Jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, paralelně s tím stávajícím se buduje most nový. Hotovo bude příští rok na podzim. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V Rusku jsou po ukrajinských dronových útocích nejméně dva mrtví, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo šestiměsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Andrej Vorobyov. Další muž zemřel v bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Ukrajina včera informovala o 10 mrtvých po ruských útocích v Charkově, Záporoží a Dnipru. Ukrajina v poslední době zesiluje útoky na ruské území, cílí hlavně na ropnou infrastrukturu.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude hlavně oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci se v Sokolské ulici střetla dvě osobní auta. Místo nehody se dá opatrně projet. A na silnici 1/10 v Turnově na 72. kilometru dnes pracují na údržbě stromů. Pamatujte na to a jeďte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Seřiďme si čas, jsou přesně 4 minuty po 12. a teď v Českém rozhlase Liberec začíná hodina, která je plně ve vaší režii, tedy začínají písničky na přání. My si je samozřejmě můžeme okořenit třeba tím, že vzpomeneme narození významné české zpěvačky, která v podstatě ze svého, řekněme, handicapu, tedy brýlí, udělala přednost. Můžeme vzpomenout na Naďu Urbánkovou, ale jinak je na vás, co budeme hrát, přání budeme plnit jak po telefonu, tak po e-mailu a já se na všechna moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

No schválně, kdo pak z vás si u této písničky vzpomněl na film s Whoopi Goldberg Sestra v akci, Ilona Čáková a Malý vůz. A celou následující hodinku si v podstatě můžeme udělat takovou vzpomínkovou, ale to záleží na vás. Teď tedy začínají písničky na přání a vy můžete volat na číslo 22 155 37 22 anebo posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezký poslech!

0: Thorn neboli rozervaná Natalie Imbruglia, no proč by nebyla rozervaná, když sedí hned na několika židlích současně. Je to zpěvačka, skladatelka, modelka a také herečka. Od této australské zpěvačky, nebo obecně tedy ženy, se vrátíme do českých luhů a hájů a hned první písničku na přání nám vybrala paní Jarka z Frýdlantu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe. No, tak víte, že dneska je Šárky. Na včera bylo kolegy vašeho Pavla, ten měl taky svátek, že jo? No a i Petr. A já mám taky Pavla bratrance. Takže bych chtěla Šárce těch bratře vašemu kolegovi Pavlovi Brnovýmu, pak by to bylo pro Pavla do Frýdlantu Brnichovýmu a bylo by to i pro Petra Dostáčovce a všem Šárkám a Petrům a Pavlům ještě chci dodatečně popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a aby se jim dařilo, aby jsme se zase sešli.
0: No dobrá, tak těm Šárkám samozřejmě přeju všechno nejlepší i já, obzvláště zdravím naší stálici, paní Šárku z Liberce. No. Vám, paní Jarko, děkuji za zavolání a budu se těšit zase příště.
1: A Filipe, můžu ještě něco prosnout?
0: No, povídejte.
1: Pro všechny, co poslouchají, abych nezapomněla, pro všechny, aby se jim taky líp. Prostě už, aby jsme neměli takový teplo, aby trochu ještě víc zapršilo, je málo vody.
0: No nebojte, už brzy se dočkáte. Tak se zatím mějte krásně a teď už tady Šárka Resková. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Americké country v českém znění, to je rodačka z Chebu Šárka Resková, která nám zavítala do písniček Na přání v Českém rozhlase Liberec a v podstatě je otevřela. Teď budeme pokračovat dál a já jsem v úvodu úplně zapomněl zmínit, že kromě posílání e-mailu a telefonování můžete psát také textové zprávy. Ty tady musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text a to vše posíláte na číslo 90 011 04, ale jistě si s tím poradíte a navíc to očividně i víte, že můžete psát textové zprávy. Napsal nám totiž kolektiv manipulantů z papírny, který si přeje písničku od Pokáče Ovce na pohovce. U nás doma.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pretty Young Girl a německá skupina Bad Boys Blue, která excelovala převážně v 80. a 90. let. V těchto dekádách jste měli možnost jí hodně slýchat, třeba na diskotékách a zábavách. Teď ale prudce přehodíme, řekněme, žánrové výhybky a podíváme se zase do českého hudebního archivu. Zavolal nám totiž pan Olda ze Semil a vybral písničku pro syna Pavla k včerejšímu svátku a posílá ji také kamarádům a kamarádkám ze Semil a okolí.

Minutu před půl jednou v Českém rozhlase Liberec, Duo Červánek a Pampelišky, a teď nás čeká další žánrový veletoč. Přišel nám totiž do písniček na přání další e-mail a v něm se píše: zahráli byste prosím pro všechny písničku Soudím od M. Doležala? Díky. No samozřejmě, že zahrajeme, ale to je velká metalová nostalgie. Miloš, Dodo Doležal a Guy Man Dude, Soudím.

Miloš Dodo Doležal, toho si pamětníci určitě vybaví ze skupiny Vitacit a s ním americký hudebník Guy Man Dude. Ti nás společně doprovodili ke 12. hodině a 35. minutě. Vy samozřejmě můžete dál volat na číslo 22 155 37 22 a posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, tedy pokud se chcete zapojit do písniček na přání. Pan Petr z Dětřichova očividně chce, píše totiž, zahrajte prosím k svátku posluchačce Šárce z Liberce. Chtěl bych jí popřát všechno nejlepší. Děkuji a zdravím Šárku, Petr z Dětřichova.

0: non ti fai. Životy jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Jahoda, pohoda, to se nám to krásně rýmuje a navíc, jak se to krásně hodí k té letní atmosféře. Jak tu atmosféru podpoříme dál, o tom už v Českém rozhlase Liberec rozhodne naše další volající. Dobré odpoledne.
2: No, dobré odpoledne. Já teda normálně posílám maily.
1: Ano, ale já jenom, aby posluchači věděli, tak vy jste ta paní Hana, která vždycky vybere nějakou zajímavou vesměs rockovou nebo metalovou muziku, kterou zas tak často nehrajeme. Tak tolik je tady k vašemu představení a teď už teda povídejte, koho jsme vybrali dnes?
2: No, dnes jsme vybrali spolu Četroutali, což teda se mně moc líbí a tak je asi pošleme úplně všem a vám samozřejmě taky.
1: Moc krát děkujeme.
2: A ještě já mám teda v rodině neteř Šárku, takže neteři a syna Petra, takže včera ke svátku, no to je asi všechno.
1: No, shodou okolností já mám v rodině také neteř a také Šárku, takže vlastně kolektivně můžeme těm Šárkám našim popřát všechno nejlepší, že? A teď už tady posíláme toho skvělého hudebníka a flétnistu Jana Andersena a Jetrotal. Mějte se krásně a zase někdy příště. Naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45 ve všední.

0: dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Sereno E a nám všem velice dobře známý hlas Drupyho ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, konkrétně v písničkách na přání. Další známý hlas je před námi. Napsal nám, řekněme, anonym, poslal e-mail, ve kterém stojí: zahrajte prosím všem pro radost písničku Má svůj den od Pavla Vítka. A písnička je připravená. Má

Pavel Vítek má svůj den a shodou okolností naše posluchačka paní Ilona z Jablonce asi nemá svůj den, alespoň to píše ve svém e-mailu. Zdravím a poprosila bych písničku od Slzy Lhůta záruční. Dnes nemám úplně svůj den, tak aby to odpoledne bylo lepší. Děkuji, Ilona z Jablonce. Nemáte samozřejmě zač, povedenější den vám samozřejmě i za Český rozhlas Liberec přeju já. No a zároveň vám všem přeju stále krásné odpoledne. Za malou chvíli se zprávami s Miroslavem Holubcem a potom ve společnosti Alex Minářové, která si do svého pořadu pozvala cestovatele, fotografa a spisovatele Jiřího Kolbabu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a po 14. hodině naslyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Východ Česka zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové. V Česku dnes končí zbraňová amnestie. V Liberci je ode dneška oficiální fotopoint s výhledem na Ještěd. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál také výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Ještě dnes můžou lidé policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Dnešním dnem končí zbraňová amnestie. V Česku trvá od letošního ledna. Lidé díky ní mají možnost vyhnout se postihu, který běžně za držení neevidovaných zbraní hrozí. Jen za první měsíc odevzdali lidé v Libereckém kraji 38 zbraní a přes 500 kusů střeliva.
6: Zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici můžou lidé odevzdat na jakékoliv policejní služebně. Tam dostanou i potvrzení o převzetí. Výbušniny a nebezpečnou munici by ale měli zájemci spíš telefonicky oznámit. Policisté zbraně podrobí odbornému zkoumání pro případ, že by byly využité k páchání trestné činnosti. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: V libereckém sportovním areálu Vesec ode dneška funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s Ještědem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček.
7: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce. Je tam liberecká žula, to srdce je vlastně z plastu a dřevo je masivní modří.
4: Za novou atrakci zaplatil Liberec 435 tisíc korun. Kromě kruhové dekorace vznikly na kopci také dřevěné lavičky. Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude hlavně oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Desné na Jablonecku jděte opatrně po silnici 1/10. Opravují tam povrch vozovky a to až do dnešních 16 hodin. A pokud projíždíte po silnici 1/35 kolem Jeřmanic, počítejte s tím, že tam můžete až do 15. hodiny potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pamatujte na to a jeďte tudy opatrně.
5: Zelená vlna s známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
8: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dal nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezla, relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, do Moroce, do nějaké chýše, do Moroce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu něco, dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický
1: lékař. Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. To je, cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, To je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že já tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám, mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně.

0: Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky. Sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
1: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
0: No a tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
1: Jak to vypadá, když se učíte?
0: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teďka jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
1: Říká Jiří Kolobaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít, ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kruhový objezd na Kunratické v Liberci je ode dneška průjezdný. Rekreační areál ve Vrakoslavicích chce odkoupit město. Repliku historické pece v Desné spustí 18. července. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Ode dneška je průjezdná nová turbookružní křižovatka na silnici číslo 14 v Libereckých Kunraticích. Stavba objezdu se čtyřmi rameny stála 45 milionů korun. Sjezd k nové vznikajícímu sídlišti Nová Kunratická je stále zavřený. Zbylé směry na Jablonec, Liberec a Kunratice jsou ale průjezdné. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je nyní na vozovce dočasné dopravní značení. V nejbližší době ho nahradí trvalé značení z odolného plastového materiálu.
2: Nová podoba křižovatky zvýší kapacitu a přispěje k plynulejšímu provozu. Řidiči si zvolí jízdní pruh ještě před vjezdem do turbookružní křižovatky. Díky předem určeným jízdním pruhům se zvýší plynulost provozu a sníží riziko nehod.
0: Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda v městské části Vrkoslavice u výpadovky na Turnov a Prahu. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál, její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Pověřili proto primátora Miloše Velého z ODS, aby zajistil znalecké posudky. Podle primátora navíc hrozí, že případný nový majitel změní využití areálu. Návštěvníci Desné na Jablonecku budou moci o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Rýdlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympoziích.
3: Replika historické pece je už téměř hotová. Teď pracovníci pokračují ve stavbě přístřešku. V těchto dnech pracují na střeše. Zařízení kopíruje historickou pec z 19. století, kdy ve městě působil významný sklář Josef Rýdl. Město za stavbu zaplatí zhruba 500 000 korun. Náklady částečně pokryje výtěžek ze sympózia. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Na severu Venezuely působí i český USAR tým.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. K večeru budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 v obci Ktová na Semilsku můžete potkat servisní vozidlo. Pracují tam na údržbě stromů a keřů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále krásné a pohodové úterní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tady sehnat lékaře je v poslední době skoro nadlidský úkol, až si říkám, kdy se zase v ulicích objeví ranhojiči, aby zacelili tu díru na trhu. No a sehnat lékaře není nesnadný úkol jenom pro pacienty, ale také pro obce a v Hejvnicích navíc končí jeden z praktických lékařů. Jak je to pro ostatní obyvatele města se zajištěnou zdravotnickou péčí, o tom budeme hovořit už za pár minut se starostou Hejnic. No a pak vás pozveme také na Karlovarský filmový festival, kam dorazí také Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. Jaké filmy sebou přivezou, to vám prozradíme krátce po čtvrt. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Osvěžující rosa na kolejích do poměrně teplého úterního odpoledne v Českém rozhlase Liberec. Máme 14 hodin a 11 minut. V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku zítřkem končí praktický lékař. Lidé budou muset dojíždět do Frýdlantu anebo do Liberce. Ordinaci zatím nebude nikdo přebírat, protože město nabídlo novému lékaři nebo lékařce 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. My už máme na telefonu starostu Hejnic Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj, který nám poví víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak na úvod, jak pokračuje hledání nového praktického lékaře?
1: Těžko. Je to asi situace ve všech vlastně odstavených venkovských regionech, kde prostě zájem lékařů není o tyto lety části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže ať se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
0: No, lidé se budou muset zaregistrovat u jiného lékaře. Situaci by měly řešit především zdravotní pojišťovny a stát. Jak komunikace s nimi zatím vypadá?
1: Tak tady musím bohužel přiznat, nebo ne přiznat, ale prostě oznámit, že je to naprosto tragický kvůli tomu, že my jsme se rozčílili, protože zdravotní pojišťovna VZP, která umožnila vznik nové ordinace v Liberci, nereflektuje to, že by měla donutit spíš ty provozovatele, aby to otevřeli na Frýdlantsku. A bylo mi řečeno paní vedoucí v Liberci, že máme požádat vlastně skoro na kolenou tu libereckou ordinaci, jestli by zaregistrovala naše pacienty. Takže tohle je naprostý výsměch. A snažila se mi vysvětlit, že oni ze zákona nemusí nic, tak jsem říkal, že oni ze zákona se musí postarat o své pojištěnce. Takže tohle vzkazuju všem hejnickým pacientům. Musí se o vás postarat vaše pojišťovna, která bohužel dělá mrtvého brouka.
0: Vy už jste to v úvodu naznačil, koncem tohoto roku má jít do důchodu i druhý praktický lékař. Tam se jednání o náhradě nějak posunulo?
1: Tam to vypadá o chlup lépe, kvůli tomu, že pan doktor Flajberg se nějakým způsobem pokouší domlouvat s panem doktorem Poděbradským, který ordinuje ve Frýdlantě, o vzniku nějakého společného jakoby podniku, který by se pokusil zachovat zdravotní péči v Hejnicích i v té, nebo v této druhé ordinaci. Věc je na začátku jednání, takže jako říkat, máme skvělé, máme doktora na druhou ordinaci, je ještě předčasné, ale aspoň je tam nějaký posun k tomu, že tady ta aktivita je vidět hlavně od pánů doktorů, za což jim patří obrovské díky.
0: Říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: První signální, jeden z velkých prvních hudebních úspěchů z kapely Činasky. 10 minut před 14:30 v Českém rozhlase Liberec. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou firmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustin Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustin Hoffmana do Kalichvaru byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Žilet Binošovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nezaměnitelný hlas se Dalibora Jandy zpříjemnil to dnešní, čili úterní odpoledne v Českém rozhlase Liberec. Také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série zámeckého léta vám nabízí další, více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou také soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už předávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kínskému, který nám prozradí dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří na

0: si, možná ta volba bude jasná.
1: Většinou teda chodím do zahrad.
0: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
1: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu a ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
0: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
1: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
0: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
1: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentovalo dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
0: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
1: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách, téma se jmenuje Šlechta na cestách, a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na svém přijímači i dále ladíte Český rozhlas Liberec a s ním snad i odpolední pohodu 11 minut před 15. hodinou. Ať už máte dovolenou nebo jste doma, možnost jít k vodě tu vždycky je. Konec konců dnes tomu počasí ještě nahrává, zítra už to bude o něco horší. Možná právě dnes vyrazíte na koupaliště a my teď pro vás máme pár rad, jak se na takové plovárně chovat. Povědí vám tu děti, které si už užívají prázdniny a se kterými mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je plovárna?
2: To je bazén. Takhle, když někdo přijde, tak tam je strašný holko a mě to si dá dobrého klémem namazat, aby se nespálil a jít hůb do vody.
1: Musí tu plovárnu někdo hlídat?
3: Jo.
2: Plavčí. Když se někdo topí, tak mu pomůžou.
1: Co plavčík na plovárně nesmí dělat?
2: Nemůže v baťkolách jít do vody, musíš je sundat.
1: A co nesmí na plovárně dělat děti?
4: Skákat do vody asi, že by se pak třeba mohlo rozrazit tělo jako můj děda, že mu pes podrazil kolo.
2: Nesmí se jít po břichu na tý malý klouzačce.
1: A už plovárny otevřely?
2: I ne, až bude úplný léto.
5: My půjdeme v létě s mamkou někdy na plovárnu.
6: I za babičkou. A tam je to moc fajn.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru. Vedení Kořenova chce do 3 let opravit čistírnu odpadních vod. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr, to je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Most přes železnici na obchvatu Nového Boru na Českolipsku je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci za 18 milionů korun. Stavba začala loni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově.
4: Jen pár set metrů dál státní podnik buduje další most. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Tam už jeden most je, ale nevyhovuje budoucímu napojení obchvatu České Lípy. Jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, paralelně s tím stávajícím se buduje most nový. Hotovo bude příští rok na podzim. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Obec Kořenov v Jizerských horách má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Čistírna odpadních vod na Příchovicích je časovaná bomba. Tam to prostě je dožitý, nefunguje to, my máme ten problém, že jsme turistická oblast, a prostě v sezóně nebo víkendy tady je prostě strašný nápor lidí a ta čistírna to nepojme.
2: Rekonstrukce by mohla začít do 3 let poté, co se obci podaří sehnat prostředky. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2,2 bilionu korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. 2/3 peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje. Zbývající třetina pokryje rozpočet, aby Ruskem nepadená země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Poskytnutí unijní půjčky schválili letos prezidenti a premiéři členských států Evropské unie.
3: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Postoupila i Marie Bousková, která nad Australankou Gibsonovou zvítězila 2-1.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. K večeru budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Opatrně projíždějte Novou Vsí na Liberecku po silnici číslo 592. Na vozovku se tam vysypal náklad. Překážka se dá opatrně obět.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké hezké a pohodové odpoledne. Sportovní areál v Libereckém Vesci chystá v létě novinky a jaké to jsou a budou, to nám prozradí už za pár minut kolegyně Kateřina Kubíčková. Na odpolední čas se hodí také nějaká posilující svačina. Mohou to být třeba sladké likérové řezy s broskvemi a šlehačkou a ty nám krátce po čtvrt připraví společně s Patrikem Rozehnalem Josef Maršálek. A pak se budeme pohybovat na Semilsku s rubrikou Co je nového, se vypravíme do Žernova a regionální stopař nás pozve na křest knihy o Semilech s názvem Pozdní sběr. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Naďa Urbánková a Karel Černoch nám zpříjemnili úterní odpoledne 11 minut po 15. hodině. Pokud se v blízké době chystáte do libereckého sportovního areálu ve Vesci, můžete se těšit na několik novinek. Například ode dneška tam funguje nový fotopoint. Jak vypadá a kde ho návštěvníci najdou, o tom teď budeme mluvit s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Novou atrakci lidé najdou na kopci Špičák. Fotit se tam můžou v kruhu z masivního modřínu, který je posazený na sokl z liberecké žuly s nápisem Řekni to srdcem. Tak se jmenovala taky studentská soutěž, ve které mohli studenti liberecké střední školy Kateřinky přihlašovat své návrhy. Vítězem se stal student třetího ročníku Aleš Vlček.
2: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo Řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce.
1: Dřevěnou konstrukci proto zdobí ještě červené srdce. Kruh je umístěný tak, aby lidé za hezkého počasí měli v pozadí ještět. Nový fotopoint vyšel Liberec na 435 tisíc korun, koncipovaný je jako odpočinková zóna. V místě jsou proto tři dřevěná lehátka a město taky počítá s tím, že bude místo sloužit pro svatební obřady.
0: Ty jsi zmínila, že o podobu fotopointu studenti soutěžili. Kolik se jich přihlásilo?
1: Od studentů Kateřinské střední školy dostalo město téměř 40 návrhů. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO plánuje využít ještě dva z nich. Jeden by mohl být u Liberecké přehrady a druhý, který je podle Lenerta velmi moderní, by chtělo město umístit do nového skateparku. Prozatím to ale město pouze zvažuje, aby se mohly další fotopointy vybudovat, bude nejdřív potřeba jednat s krajináři a taky s architekty.
0: Ve veseckém areálu jsou ještě další nové atrakce. Co přibylo?
1: V loňském roce město dokončilo venkovní posilovnu, která je na úpatí Špičáku v blízkosti Altánku. Nově je taky u správní budovy knihobudka, přibyla taky bosonohá stezka a naučný okruh pro děti, který je zaměřený na ekologii. Změny jsou taky v bistru. Město vybralo nového provozovatele, který kromě občerstvení a sportovního náčiní nabízí i piknikové koše. Další úpravy město připravuje ještě pod kopcem Špičák směrem k prvnímu parkovišti. Tam by mělo v blízké době vzniknout hřiště pro psy.
0: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 15 hodin 22 minut, stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Máme sice úterní odpoledne, ale na chvíli se ještě vrátíme k víkendu. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Tenkrát šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi, původně od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, které znáte, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus a právě Josef Maršálek. Bude se pouštět do změn nebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitru vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meňkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice. Jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: A do zpěvu bude i vám, když si likérové řezy připravíte a pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu. Recept podle Josefa Maršálka najdete na webu pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 obsadil druhé místo díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A je vymalováno Miluju a maluju Václav Neckář, 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. My dnes míříme s rubrikou Co je nového do malé obce s přibližně 200 obyvateli, která leží v malebné krajině Českého ráje a zahrnuje části Proseč, Síkořice, Podtýna, Křečovice. Dnes otázka, co je nového, míří do Žernova a ve vysílání je s námi nezávislý starosta Zdeněk Mrkvička. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne ze Žernova. Vítám vás.
0: Než se dostaneme k těm krásám Žernova, které už jsem lehce nastínil, vy jste nedávno získali zvláštní ocenění přínosný počin na poli odpadového hospodářství v soutěži Zlatá popelnice. Čím jste si to zasloužili?
1: Zasloužili jsme si to, já bych to přirovnal ke Zlatému slavíku nebo k Českému slavíku skoka roku. Někde ve třídění nějakých nových komodit, nebo spíše ve větším vytřídění většího množství.

0: to navštívit a ubytovat se penzionu Žernov a v chalupě Žernovka a potom do těchto těch právě zákoutí vyrážet. A my samotný se můžeme pochlubit krásnou návsí s dětským hřištěm, upravený pomníky padlých a čerstvě zrekonstruovaný kulturní dům, který vznikl přeměnou bývalé prodejny smíšeného zboží.
1: No tak to jsou další dobré zprávy. Zrekonstruovaný kulturní dům, to snad do budoucna bude nabízet i nějaké kulturní akce.
0: Už proběhly vítání nového roku, oslavy soukromé osoby, výroční schůze, chystáme nějaký přednáškový turné a posezení v tomhletom smyslu. My totiž obyvatelům nemáme, protože nemáme školu, školku, nemáme vlastně prodejnu, nemáme hřbitov, my můžeme jenom nabídnout hezký prostředí a kulturní vyžití, že jo.
1: Já se tak občas ptám starostů z těch menších obcí, jak tam funguje taková ta, řekněme, občanská sounáležitost, zkrátka jestli si lidé mezi sebou rozumí a jestli to tam opravdu u vás na vsi v tomto směru funguje. Jak to je u vás, tedy v Žernově?
0: Je to, nebudu říkat procenta, není to 100%, ale právě v těchto bodech, co jsem říkal, když se něco děje, tak se prostě něco děje. Bylo to vidět loni. Oslavili jsme 650 let výročí první písemní zmínky o obci a to se konalo právě v tom novém kulturáku. Řekl bych, že to byla, nechci říct, blbé slovo, monstrózní akce, moc hezká akce povedená. A tam to bylo vidět, kam to směřovat a v jakým směru to zlepšovat. My jinak pořádáme třikrát ročně výlety. Jednou je to pro dětský výlet. Letos jsme byli v Miráku, pravidelně zahrada Čech a pravidelně vánoční adventní výlet představení divadle Praze.
1: Co se týče úspěšných akcí, tak vám opravdu mohl popřát jen slovy klasika houšť a větší kapky. Obecně vám přeju, ať se vám v Žernově všem daří. Vám děkuji za váš čas, který jste nám věnoval a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
0: Přijďte pobejt, hezký den.
1: Naším hostem na telefonu byl starosta Žernov, pan Zdeněk Mrkvička.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Oblíbený pedagog a emeritní ředitel Semilského gymnázia Miloš Plachta, patriot, který nedá na své rodné město dopustit, oslaví za pár dnů 85. narozeniny a při této příležitosti mu vychází pozdní sběr. Nová knížka bude mít křest dnes v 17 hodin ve sboru doktora Karla Farského a s autorem se už teď sešel regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Jsem přímo ze sboru doktora Farského, mimochodem nádherné stavby architekta Kríže, kde se právě teď připravuje ta dnešní akce, ten dnešní křest. Nová knížka, se kterou jsem se tady už měl možnost seznámit, má podtitul Ze Semilských novin 2000 až 2025. Pane Plachto, vy jste do Semilských novin napsal řadu článků, příspěvků, a tak není divné, že knížka má 360 stran.
3: To určitě není divné a je to dobře, i když za tu dobu se to napsalo hodně, tak těch 360 stran být musí. Ale je to knížka, která se jmenuje Pozdní sběr, má to takový vinný název, ale není to, o víně to není tedy.
2: Nenajdeme tam o víně ani žádnou noticku, totiž vaši přátelé tvrdí, že jste milovníkem vína a divil bych se, kdybyste se někde v nějakém článku nezmínil.
3: A to možná tam je někde něco, na těch 360 stránkách se třeba objeví.
2: Pane Plachto, o čem jste nejradši psal? Nebo vlastně dosud píšete?
3: No, je to především, píšu o osobnostech tady z tohoto regionu, ale jsou to i pořady kulturní, které popisuji, a o těch osobnostech chci psát tak, aby to bylo čtivé a aby to diváky aby je to vzdělávalo, aby skutečně z toho měli nějaký užitek a tak.
2: Já třeba, když jsem listoval tu knížku a došel jsem k závěru, tak jenom vlastně samotný rejstřík osob je zajímavé počtení.
3: Ano, samotný rejstřík osob představuje 24 stran, což je úžasné, a samozřejmě potom ta knížka má takový záběr širší, nejsou to jenom Semily nebo Semilsko nebo Liberecký kraj, ani ne Česko, ani ne Československo, ale skutečně to má rozměr širší, protože tam je třeba součánky o Pavlu Tigridovi a samozřejmě František Ladislav Rieger byla osobnost z Rakouska-Uherska, která reprezentovala nás daleko více i zahraničí a tak dále. Je tam samozřejmě jistě i věta o Františku Palackém, který byl jeho tchánem, a jeho výročí 150 let od smrti vzpomínáme.
2: Je samozřejmě to velmi krásné počtení, ale mě tak napadá vlastně, kolik z té tvorby vaší pro Semilské noviny za čtvrt století se do té knížky vůbec vešlo?
3: No, vešly se tam pouze 2/3, takže tam všechno není, a neříkám, že ještě velmi pěkné články nebyly do té knížky zahrnuty, nešlo to prostě, je to i takto velmi dobré. Musím pochválit pana doktora Navrátila, který je editorem té knížky, a ona má 5 částí, 5 takových oddílů udělal. Ten první oddíl se milí město nejmilejší, takže tam jsou články, se tohoto týkají, pak tam je další článek v hudbě Život Semilanů. Tady máme sbor Jizeran, který má obrovskou tradici už od roku 1860, a nebo mladší teď mnohem žil Jizerku, která nás proslavuje i ve Spojených státech a v Japonsku, nebo po Evropě. Takže to tam je taky. A potom je tam setkání s osobnostmi. To je osobností tam je asi na 70. Čili není to jenom Rieger, Olbracht, Stašek, a jak se to většině říkalo, ale je tam těch osobností opravdu přes 70.
2: Určitě stojí za to si knihou zalistovat a stojí za to také dorazit na ten dnešní křest ve sboru doktora Karla Farského v Semilech od 17 hodin. Samozřejmě i s promítáním, průvodním slovem a hudebním doprovodem ve špičkové světové úrovni.
1: Říká regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme, zdravíme do Semil a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecká nemocnice může přijmout víc pacientů na radioterapii. Českolipská radnice opraví řetězovou lávku přes Ploučnici. Východ Česka zasáhnou silné bouřky. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajská nemocnice Liberec vyměnila po 10 letech lineární urychlovače. Předchozí už byly poruchové. Díky evropské dotaci mohla nemocnice pořídit o jeden přístroj víc. Místo dvou má tři, což umožní navýšení počtu pacientů ze zhruba tisícovky ročně na 1300. Onkologické centrum Liberecké nemocnice je jediným pracovištěm v kraji, které radioterapii provádí. Léčí se v něm ale i pacienti z Mladoboleslavska nebo Šluknovského výběžku, říká primář Igor Němec.
2: Nejčastější diagnózy, které i teď radioterapie probíhá a do budoucna bude, budou u mužů zhoubné nádory prostaty a u žen zhoubné nádory prsu. Pak samozřejmě nádory plic, nádory v oblasti pánve, jako jsou gynekologické zhoubné nádory, nádory močového měchýže a taky velká skupina nádory v oblasti hlavy a krku.
1: Lávka přes Ploučnici v České Lípě bude na 3 týdny uzavřená. Spojnici mezi městským stadionem a Dubickou ulicí nechá radnice očistit a nově natřít. Zároveň dělníci opraví a vymění dřevěná prkna tvořící chodník. Práce začnou v úterý 7. července.
3: Hotovo má být do konce měsíce. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, alternativní trasa vede po mostě v Hrnčířské ulici. Využijte možné i lávku dál potoku řeky na místě lidově zvaném U prádelny. Řetězová lávka je z roku 2008, kdy nahradila původní konstrukci z poloviny 80. let minulého století. Je to první větší oprava. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál také výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu zhruba 73 koruny, bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii také vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přehánky, místy i bouřky, i silné. K večeru budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září tohoto roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a... Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
4: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano, ano,
5: a
4: jsem.
5: Je prázdninově naladěn, Ondra?
4: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
4: Výborně.
5: Takový je princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
4: Jdem na to. Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč si nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem a byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že je jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Jo, jo. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže tě trénoval vyloženě.
1: Jo, jako jo, řekl, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej-Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No přece uši.
6: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím? No, hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč se mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, s kobičkou to prorazíme a večer jdu na ples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To tě bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
6: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: Toči.
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo...
7: Co?
8: O trošku vejš.
6: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
7: Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle
7: dobrý.
8: By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Si vám ještě trochu ty slivovice.
7: Ne. Ale... Nepí, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu, ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A ty jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakterist, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
2: Hmm.
10: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
2: Ano.
10: To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil
2: hry
10: na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Razena, Ondřej Kepka ve studiu Humory Jády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo, a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje, nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chodit.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří, a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy, a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte. Díky. S panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten

0: hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
1: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
0: Sestavoval nám dlažbu. A kolem ještě dělal blesky.
1: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
0: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací, dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
1: Dopadlo to jak?
0: Katastrofálně.
1: Tak to popište nějak.
0: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
1: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
0: Dlažku i kameny.
1: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn?
0: Většina dozad.
1: A vy jste byl zraněn také dozad?
0: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
1: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
0: No konečně hovoříte rozumně. Vězte mi, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
1: A je nějaké řešení?
0: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
1: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
0: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
1: Ano, přesně tak.
0: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
1: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
0: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
1: Vy si zpíváte kterou?
0: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
1: A zpíváte dlouho?
0: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
1: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
0: Ne, no ty budeme zpívat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Však jsem tě žádala ty košele pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne?
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu pepičku, jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano? Pan. A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi jako představiteli mužského pohlaví. Lepší bude pokolení. Mužského pokolení. Abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
4: Jaký cigaret?
5: Jsi chtěl pět.
4: Já jsem chtěl cigarety?
5: Jo.
4: Aha, jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Přibrali, prosím tě, lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já už
4: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Máš na stole.
4: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referátor jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
4: Tak připrav mě, vykartáčuj světle šaty.
5: Jo, já vykartáčuji.
6: Zhrůzo zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
4: Já se tě postýkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojď tak hodná.
6: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží.
4: Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty ne, děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, půjďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
4: no.
6: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Rekreační areál ve Vrkoslavicích zřejmě odkoupí město. Repliku sklářské pece v Desné slavnostně spustí 18. července. V zákupech je nově spoplatněný vstup do zámeckého parku. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda v městské části Vrkoslavice u výpadovky na Turnov a Prahu. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál. Její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Pověřili tedy primátora Miloše Velého z ODS, aby zajistil znalecké posudky. Podle primátora navíc hrozí, že případný nový majitel změní využití areálu. Návštěvníci Desné na Jablonecku budou moci o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Riedlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympoziích.
3: Replika historické pece je už téměř hotová. Teď pracovníci pokračují ve stavbě přístřešku. V těchto dnech pracují na střeše. Zařízení kopíruje historickou pec z 19. století, kdy ve městě působil významný sklář Josef Riedl. Město za stavbu zaplatí zhruba 500 000 korun. Náklady částečně pokryje výtěžek ze sympózia. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Park u zámku v zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady na něm návštěvníci uvidí i loni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, říká kastelán Vladimír Tregl.
4: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byly prostě zašlapány brzy zase do země.
1: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přehánky, místy i bouřky, i silné. K večeru pak budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Příjemné poslední červnové odpoledne, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji, který za malou chvíli otevře souhrnem regionálních událostí Miroslav Holubec. Pak se vrátíme k odvolání ředitelky jabloneckého gymnázia u Balvanu. Existují totiž pochybnosti o průběhu mediací, které měly atmosféru ve škole uklidnit, a k tomu přidá podrobnosti kolega Patrik Fischer. Budeme mít také informace pro řidiče v Novém Boru. Tam skončilo dopravní omezení na silnici číslo 9, ovšem další omezení na Novoborsku pokračují. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ode dneška je průjezdná nová turbookružní křižovatka na silnici číslo 14 v Libereckých Kunraticích. Sjezd k nově vznikajícímu sídlišti Nová Kunratická je zatím stále zavřený. Zbylé směry na Jablonec, Liberec a Kunratice jsou ale průjezdné. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl zmínil hlavní přínos provedených úprav.
2: Nová podoba křižovatky zvýší kapacitu a přispěje k plynulejšímu provozu. Díky předem určeným jízdním pruhům se zvýší plynulost provozu a sníží riziko nehod.
1: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře míň. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady, přestože novým lékařům radnice nabízí 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zájem lékařů není o tyto ty části, podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
1: Obec Kořenov v Jizerských horách má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté. Rekonstrukce by mohla začít do 3 let poté, co se obci podaří sehnat prostředky. Přestavbu koupaliště na přírodní koupací biotop chce letos v létě zahájit vedení Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Radnice v opakovaném výběrovém řízení vybrala stavební firmu. Během července s ní chce podepsat smlouvu. Lidé by se tam mohli začít koupat už příští rok. Ještě dnes mohli lidé policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Dnešním dnem končí zbraňová amnestie. Lidé díky ní měli možnost vyhnout se postihu, který běžně zadržení neevidovaných zbraní hrozí. Jen za první měsíc odevzdali lidé v Libereckém kraji 38 zbraní a přes 500 kusů střeliva.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Elánem jsme přesně ve 17:45 doputovali v Českém rozhlase Liberec v rámci dne v kraji. Až k předpovědi počasí, jestli nám Elán vydrží i potom, to uvidíme za chvíli. Jak bude, nám prozradí Polina Matějunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a rána. Co můžeme očekávat v Libereckém kraji?
2: Tak v současné chvíli máme na území Libereckého kraje polojasnou až skoro jasnou oblohu. Oblačnost máme zvětšenou jenom opravdu na malém kousečku západu našeho kraje. Co se týče teplot, tak máme teďka něco mezi 25 až 28 stupní Celsia a počasí se nám bude nadále vyvíjet tak, že postupně během nočních hodin se začne zatahovat a očekáváme místy přehánky nebo déšť. Postupně se začnou vyskytovat dokonce i bouřky, které k ránu můžou být i silné. Co se týče teplot, tak očekáváme, že v noci budeme mít 19 až 16 stupňů Celsia, na horách budeme mít většinou kolem 14 stupňů.
1: A jaké počasí přivítá červenec, čili jak bude prvního, čili jak bude zítra?
2: Tak zítra očekáváme, že bude určitě většinou zataženo, už až od rána nám bude pršet, čekáme déšťové přehánky nebo již zmíněné silné bouřky, které se nám můžou vyskytnout místy na území Libereckého kraje, ale k večeru postupně srážky nám budou od západu ustávat a dokonce se nám bude i protrhávat oblačnost. Zítra bude o něco chladnější, než bylo dneska, očekáváme 20 až 23 stupně Celsia, na horách většinou budeme se pohybovat kolem 17 stupňů.
1: To chladnější počasí bude mít nějaký dlouhodobější charakter, nebo je to jenom jednorázový výkyv?
2: Tak očekáváme určitě, že v průběhu dalšího týdne budeme mít i nadále spíš chladnějc, určitě v porovnání s minulým týdnem, takže většinou se nám teploty budou pohybovat kolem 23-24 stupňů Celsia.
1: Říká Polina Matějunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec ve dni v kraji Vanastovy věci a kouzlo. Zdálo by se to jako kouzlo, ale není to kouzlo. Krajská nemocnice v Liberci vylepšila péči o pacienty s nádorovým onemocněním. Za 388 milionů korun pořídila 3 nové lineární urychlovače, které se používají při léčbě onkologických pacientů. Stávající přístroje už byly zastaralé a značně poruchové. Navíc díky dotaci z Národního plánu obnovy mohla nemocnice pořídit 3 přístroje místo dosavadních 2. Může to zkrátit čekací doby i přijmout nové pacienty.
1: Co je tady nové? Tak jsou tady 3 takové snímače.
2: Ukazuje na speciální kamery na stropě primář Igor Richter. Snímače mají zajistit, že ozařování pacienta bude co nejpřesnější.
1: Protože není problém dát dávku maximální v podstatě let kde. Problém ale to, že v podstatě došlo velkému zatížení zdravých orgánů a to je cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesně cílili tu dávku, protože je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
2: Na bezpečnou aplikaci ozařování dohlíží také Eva Plačková jako radiolog. Logický fyzik.
3: Než to pustíte do toho pacienta, musíte mít 100% jistotu, že to bude zářit tak, jak chcete. Takže my musíme kontrolovat ten přístroj, protože všechno je to virtuální. Záření nesmrdí, není vidět. Proto na to máme speciální měřidla, kterým se říká dozimetrie a jsou schopní měřit tu dávku. To plánování vypadá tak, že my si z CTčka uděláme 3D model toho pacienta. Lékař tam zakreslí, co chce ozářit, pak nakreslí nějaké kritické orgány a my víme, kolik to, co obklopuje ten ozařovaný objem, snese, aby pacient neměl ty dlouhodobé následky.
1: Před každým ozářením pacienta musíme zkontrolovat polohu toho nemocného a i orgánu, které jsou vevnitř.
2: Říká primář Richter.
1: Jestli odpovídá tomu, jak jsme to záření plánovali, protože v průběhu léčby, která může trvat 4 až 6 týdnů, může docházet i s tím změnám pohybu orgánu a podobně.
2: Aby se lineární urychlovač správně nastavil, kreslí se na tělo pacienta 3 křížky, popisuje Eva Plačková.
3: Třeba pokud se ozařuje prs, tak se dělají křížky na pevnou část hrudníku a odtamtud každý den odjíždíme k tomu prsu tam, co chceme mít tu rotaci, protože ten přístroj rotuje kolem toho místa, který chceme ozařovat.
2: Nové přístroje budou v provozu každý pracovní den.
1: Když budeme ozařovat na jednom přístroji zhruba těch 60-70 lidí, tak je to od rána, nevím, no do těch 6-7 do večera. 12-13 hodin počítáme.
4: Přijezdí k nám i z Mladé Boleslavy pacienti,
2: říká vrchní sestra Ludmila Bobková.
4: Prakticky to celé dopoledne u nás máme vyčleněno jenom pro ty pacienty s sanitní službou. Takže máme z Rumburka, z České Lípy.
2: Díky rozšíření počtu lineárních urychlovačů ze 2 na 3 může teď nemocnice přijmout i další pacienty, kteří doteď museli za vyšetřením do Prahy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, na jehož vlnách posloucháte i minutu po půl šesté Den v kraji. Ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl Liberecký kraj minulý týden v pondělí odvolal, čímž se uklidnila dlouhodobě vypjatá atmosféra. Nadále ale přetrvávají pochybnosti o tom, jakým způsobem na škole probíhaly mediace, které měly situaci uklidnit. Podrobnosti proto zjišťoval náš reportér Patrik Fischer, který se tématu věnuje dlouhodobě.
1: Situace na gymnáziu u Balvanu se měla do června sklidnit díky mediacím. Proč se tak nestalo, popisuje sama mediátorka Michála Veselá.
2: V červnu jsme mohli začít s něčím, protože mezi 16.12. a hypotetickým červnem do té školy nikdo zvenku nevstupoval. Tam neprobíhal žádný proces. Ani facilitace, ani mediace, ani konciliace, žádný z usnadňovacích komunikačních procesů v té škole od 16.12. reálně neprobíhal. Probíhaly na něj pouze přípravy v lednu.
1: Od konce ledna už se žádný proces nespustil.
2: Na konci ledna ředitelka školy zastavila ten proces, že v tom procesu se necítí dobře a že až vlastně do toho, než dojdou zase k nějakým dalším jednáním, tak vlastně ten proces zastavuje.
1: Dnes už odvolená ředitelka gymnázia u Balvanu Michaela Mutl se v SMS zprávě vyjádřila, že o proces facilitace stála, stejně jako zřizovatel, který také měl objednat. Krajská radní pro školství Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj ještě v květnu říkala, že očekává výsledky mediací během června. Ty podle jejich slov měly být průběžné.
3: Já jsem předpokládala, že minimálně po tom 10. červnu budeme mít informace o tom, jak to setkání probíhalo a to, že nám třeba už jako naznačí, jestli se daří spolupráce nebo vzájemná shoda najít.
1: Další průtahy v celém procesu byly způsobené vyjednáváním.
3: Paní Veselá nám přislíbila, že vlastně nám, že tyhle ty informace nám poskytne a my, protože nakládáme s veřejnýma penězma, s veřejnýma prostředkama, tak jsme vlastně čekali na informace od paní Veselé. Kdo má jaké kompetence, kolik to bude stát. Nám paní Veselá odpověděla, že na to, abychom se nad tím setkali a řekli si konkrétně, takže má čas buď 16. nebo 17. března.
1: Situace ve škole podle zprávy Michaely Veselé byla akutní a potřebovala řešit okamžitě. Podle Jitky Skalické ale bylo téměř nemožné najít jiného odborníka.
3: Protože lidi, kteří se obdobným řešením situací na školách zabývá nyní mnoho. Už předtím jsme vlastně hledali jiné možnosti, ale vždycky jsme byli odkázáni až třeba na prosinec nebo podobně.
1: Situace na škole gradovala odchodem několika pedagogů na konci května a vyvrcholila odvoláním ředitelky Michaely Mutl.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný pro odlehčení toho úterního odpoledne. Vy stále ladíte Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. U nového bodu na Českolipsku už řidiče nečeká žádné podstatné zdržení. Most přes železniční trať je po dokončení opravy plně průjezdný v obou pruzích. No a další informace probral už ráno kolega Martin Kolín s redaktorem Jiřím Jelínkem.
1: Někdy až 10-minutové zdržení na obchvatu nového bodu je minulostí. Ředitelství silnic a dálnic, respektive jim najatá firma, má hotovo. Práce vyšly na zhruba 18 milionů korun a jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, most se opravoval kvůli jeho stáří a technickému stavu. Most byl prakticky původní z doby výstavby před zhruba 45 lety. Měnily se podélné nosníky, opravovala se i spodní nosná konstrukce a samozřejmě svršek. Celé to trvalo od konce loňského léta.
2: Kousek vedle ředitelství silnic a dálnic buduje také další most, tak můžeš něco říct k tomuto projektu?
1: Jistě, jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky Okrouhlá mezi stejnojmenou obcí a právě Novým Borem. To je křižovatka, jejíž poslední přestavbu ŘSD provedlo někdy kolem roku 2010. Zvyšující se intenzita dopravy a hlavně budoucí obchvat České Lípy a Nového Boru, ale podle státního podniku vyžadují další přestavbu. Zatím se jezdí po stávajícím mostě, vedle kterého se připravuje most nový o něco delší. Tady žádná citelná omezení zatím nejsou, hotovo má být příští rok na podzim. Pak se bude čekat na napojení zmiňovaného obchvatu neboli přeložky silnice číslo 9 od České Lípy. To se kvůli odporu ekologických organizací několik let odkládá, no aktuálně ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2030. No a poslední aktuální stavbou v okolí Nového Boru je obchvat Svoru. Tam je teď úplná uzavírka, objíždí se to desítky kilometrů dlouhou náhradní trasou. Zde omezení potrvá do půlky října, no a zprovoznění je naplánované na konec roku.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českému rozhlase Liberec se v této hodině probíráme celým naším dnešním vysíláním v rámci Dne v kraji a v odpoledních hodinách jsme si posvítili na sportovní areál Vesec v Liberci. Pokud se tam v blízké době chystáte, můžete se těšit na několik novinek. Například od dneška tam funguje nový fotopoint. Jak vypadá a kde ho návštěvníci najdou, o tom nám teď poví redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Novou atrakci lidé najdou na kopci Špičák. Fotit se tam můžou v kruhu z masivního modřínu, který je posazený na sokl z liberecké žuly s nápisem Řekni to srdcem. Tak se jmenovala taky studentská soutěž, ve které mohli studenti liberecké střední školy Kateřinky přihlašovat své návrhy. Vítězem se stal student třetího ročníku Aleš Vlček.
2: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo Řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce.
1: Dřevěnou konstrukci proto zdobí ještě červené srdce. Kruh je umístěný tak, aby lidé za hezkého počasí měli v pozadí ještět. Nový fotopoint vyšel Liberec na 435 tisíc korun, koncipovaný je jako odpočinková zóna. V místě jsou proto tři dřevěná lehátka a město taky počítá s tím, že bude místo sloužit pro svatební obřady.
0: Ty jsi zmínila, že o podobu fotopointu studenti soutěžili. Kolik se jich přihlásilo?
1: Od studentů Kateřinské střední školy dostalo město téměř 40 návrhů. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO plánuje využít ještě dva z nich. Jeden by mohl být u Liberecké přehrady a druhý, který je podle Lenerta velmi moderní, by chtělo město umístit do nového skateparku. Prozatím to ale město pouze zvažuje, aby se mohly další fotopointy vybudovat, bude nejdřív potřeba jednat s krajináři a taky s architekty.
0: Ve Veseckém areálu jsou ještě další nové atrakce. Co přibylo?
1: V loňském roce město dokončilo venkovní posilovnu, která je na úpatí Špičáku v blízkosti Altánku. Nově je taky u správní budovy knihobudka, přibyla taky bosonohá stezka a naučný okruh pro děti, který je zaměřený na ekologii. Změny jsou taky v bistru. Město vybralo nového provozovatele, který kromě občerstvení a sportovního náčiní nabízí i piknikové koše. Další úpravy město připravuje ještě pod kopcem Špičák směrem k prvnímu parkovišti. Tam by mělo v blízké době vzniknout hřiště pro psy.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ano, jsme stálí, jak zpívá Petr Janu a Jiří Bareš, ale čas je pomíjivý. Už nám zbývá jen 8 minut do 18. hodiny a to znamená, že se pomalu zavírají vrata za dnešním dnem v kraji. V 18 hodin pro vás bude mít Miroslav Holubec zprávy a po 18. hodině úžasné životy. Lucie Lomová bude mluvit o Josefu Ladovi. No a co zítra? Zítra si kromě jiného posvítíme na Turnov, který chystá rozsáhlou modernizaci veřejného osvětlení. Také vám nabídneme program letošní letní sezóny Libereckého zámku a regionální stopař nás seznámí s paní Helenou Polákovou ze Železného Brodu. Té se splnil sen a zúčastnila se mistrovství světa v kulturistice a dokonce získala titul. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Českolipská radnice opraví řetězovou lávku přes Ploučnici. Liberec chystá rekonstrukci dopravního hřiště. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr, to je o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Lávka přes Ploučnici v České Lípě bude na 3 týdny uzavřená. Spojnici mezi městským stadionem a Dubickou ulicí nechá radnice očistit a nově natřít. Zároveň dělníci opraví a vymění dřevěná prkna tvořící chodník. Práce začnou v úterý 7. července.
3: Hotovo má být do konce měsíce, jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, alternativní trasa vede po mostě v Hrnčířské ulici. Využijte možné i lávku dál potoku řeky na místě lidově zvaném U prádelny. Řetězová lávka je z roku 2008, kdy nahradila původní konstrukci z poloviny 80. let minulého století. Je to první větší oprava. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V Liberci v půlce července začne rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Práce potrvají maximálně 3 měsíce, tak aby hřiště na podzim mohlo sloužit základním školám. Využívají ho pro výuku dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd. Za opravu areálu zaplatí město 3,5 milionu korun. Týkat se bude zejména povrchů. Ty už jsou podle náměstka primátora Adama Lenerta z Hnutí ANO dožilé.
4: Stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený, ten asfaltový povrch už je dožilý a samozřejmě z rekonstrukcí bude jasně zvýšena bezpečnost všech těch uživatelů toho území.
1: Stavební firma také vybuduje nový bezbariérový přístup do budovy, odvodnění a oplocení hřiště. Přibude i nová okružní křižovatka. Téměř 6,5 milionu korun doposud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra přes den očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a to i silné. K večeru budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Rybářská, po úsek k ulici U přehrady. Objízdná trasa není značená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Josef Lada podle Lucie Lomové.
2: Dobrý den, já se jmenuji Lucie Lomová a dneska si budeme povídat o Josefu Ladovi. Je to fantastický, že do dneška ten Lada je populární a otázka, proč to tak je, je těžká k zodpovězení.
3: Je známé, že dojmy z dětství mají velký vliv na celý další lidský život. Soudím tak podle sebe. Kdykoliv chci, mohu si při vzpomínkách na příhody vyvolat i náladu, celou tu atmosféru, kterou jsem tehdy současně prožíval a procítil. A vždy se snažím, aby to, co kreslím, také v divákovi vyvolalo náladu, kterou já cítím a nebylo jen suchým popisem objektu.
2: Na Ladovi mě imponuje ta svébytnost a ta ráznost vlastního vyjádření. No. Tam není vůbec žádný kalkul, touha vytvořit takzvané umění. Z jeho kresby prosakuje radost z kreslení a je hrozně bezprostřední, takže to si myslím, že třeba pro mě je to veliký kouzlo. Určitě jsem neregistrovala to jméno, protože jak se Kerry Maris jmenuje, je dětem jedno. Ale myslím si, že provázel mě vlastně od dětství úplně od samého počátku a byl takový jako všudy přítomnej. Byly ty pohlednice, byly knížky, byly pohádky v televizi, byl úplně všude a přišel mi samozřejmej jako souroční období nebo jako něco, o čem se nepřemýšlí, co je pořád okolo. Takže to jméno jsem asi začala registrovat až v okamžiku, kdy jsem začala číst, to znamená v nějakých 5-6 letech. A je to vlastně těžký pro mě o Ladovi mluvit, protože jsem ho nikdy nekritizovala nebo neměla pocit, že by to mohl dělat jinak, protože mně to přišlo opravdu úplně automaticky. Brala jsem ho jako takový kánon. A asi nejenom na kreslení, ale i na svoji vlastní představu o tom, jak vypadala třeba minulost. Protože když můj táta jako dítě chodil na vesnici chytat nějaký rybičky nebo něco, tak mi tam naskakovaly vlastně ty výjevy z toho ladového světa a kromě toho, že mě ty ladové obrázky nabízely obraz té minulosti, tak se to tak vlastně přirozeně jakoby přelejvalo do toho světa pohádek. Takže jsem si uvědomila, že možná nejenom já, ale víc dětí, když se dívají na pohádky, tak mají pocit, že vlastně ta minulost byla taková pohádková, protože mají v minulosti ty historické postavy stejný kostým, jako mají pohádkové postavy a že je to takovej trošku matoucí myšmaš může být.
4: Oh my God, man, pojďte pár! Volo to plesnivá čertovská, vstávejte, když k vám přijde návštěva! Vždyť tu chlapi schníjete zaživa.
5: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
6: Tě ještě brzo, ještě se nestraší.
5: Až bol jeden.
6: Náctý.
5: Náctý.
4: To nesem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná, elegantní práce.
2: To nějak jsem asi moc neprožívala hrátky s četem. Já většinou jsem ty pohádky viděla jednou. Taky proto, že už je to taková jakoby moderní věc, kde se z těch zlejch čertů dělá legrace a já jsem vždycky spíš měla ráda ty klasické pojetí těch pohádek, kde to zlo je opravdu zlý a dobro dobrý. No. Taky mě hodně mátly ty nezbedné pohádky, co Lada sám napsal, protože jsem už jako chápala, že je to teda parodie, ale vlastně mě to trošku stejně jako dráždilo, že je to jakoby špatně, že tak to nemá bejt, jo.
7: Milost, pane králi.
8: No?
7: Já toho draka chci zabít.
8: No, vidíš.
9: Ale proč mám kvůli tomu líst dolů z pece?
7: Ať mi ho přivedou sem do seknice, já ho klepnu a z pece nemusím slejzat.
8: Milion hrnců bez ucha, takovouhle lenost jsem ještě neviděl.
2: Myslím si, že Lada musel mít v sobě takovej základní optimismus životní. A když má někdo těžký život, neznamená, že bude psát nebo kreslit tragické věci. Častokrát to bývá naopak, že vlastně to funguje jako nějaká terapie nebo protipol toho, co se děje, protože on vzešel opravdu z neskutečně chudých poměrů. Dočetla jsem se teď, že jeho tatínek byl nemanželský dítě, že sice Ladovi byly bohatá sedlácká rodina v těch Rusicích, ale to byl jeho pradědeček. A oni bydleli v chaloupce, kde byla udupaná hlína, všichni bydleli dohromady a ta chaloupka, já jsem tam byla se podívat, je v takovém jakoby dělíčku, kudy protýká potůček, je to takový opravdu vlhký a nehostinný, no. Potom i v těch jeho podnájmech neměl moc místa. V jednom podnájmu měl pro sebe třetinu stolu, protože na dvou třetinách ten jeho domácí zase dělal svoje věci a v tom je výhoda těchto drobných ilustrací, že vám stačí kousek papíru, že jo.
3: Když jsem poprvé něco nakreslil, na to se již nepamatuji, ale vím dobře, že jsem ještě nechodil do školy a už jsem počmáral kdejaký kus papíru. Čisté okraje novin, sáčky od kuchyňského zboží a všelijaký balicí papír. A také vím, že jsem kresl levou rukou a teprve ve škole jsem se naučil kreslit pravou. Svou vlastní tušku jsem tehdy ještě neměl a proto jsem si ji potají vypůjčoval z otcova zápisníku. Co se nejdříve kreslil, na to se již nepamatuji, ale s určitostí si vzpomínám na svou první kresbu, kterou jsem udělal jako školák, a to na obálku sešitu na zvláštní slohové úkoly. Ta kresba představovala venkovského strýce, jak pilou odřezává větev od stromu.
2: Já si myslím, že Lada měl tohleto přirozený buzení, s kterým nic neuděláte, že vás baví vlastně převádět to, co vidíte, do nějakých obrázků, do dvojrozměrné podoby, a to je něco, čeho se nemůžete nikdy vlastně zbavit, protože to jde jako z hlavy, z té hlavní potřeby. A zdálo by se, že on jako dítě z takovýhle chudý chaloupky, kde neměli dost peněz ani na jídlo, natož pak na nějaký studie, že nemá šanci, ale často to tak bývá, že se ten talent prosadí navzdory všemu. A on teda studoval nebo učil se nejdřív malířem pokojů a to se nějak neosvědčilo, protože to bylo moc namáhavý a jenom tam tahal nějaký štafle sem tam, ale pak se šel teda učit knihařem a to bylo pro jí mnohem lepší, ale když potom se vyučil a měl v kapse ten výuční list, tak se stejně rozhodl, že bude na volnou nohu a ještě po krátkém období, kdy studoval na UMPRUM, odkud taky nějak odešel poměrně záhy, tak vlastně celý život kreslil a musel být neskutečně pracovitý, protože těch jeho komiksů, těch jeho obrázků ze začátku jsou neskutečný jako kvanta.
0: Četl jsem rád knihy, všímaje si přitom ilustrací, ale nezapomínal jsem na skutečný život kolem sebe i na život tam doma na malé vesnici. Mikuláš Aleš mi byl velkým a zářivým vzorem v národním pojetí svých prací, ale brzy jsem si uvědomil, že musím jít i vlastní cestou a hledal jsem svou vlastní formu kresebného projevu. Bylo však nutno přitom vydělávat také na živobytí, i když jsem měl velmi skromné požadavky studenta, který je úplně odkázán sám na sebe. Pilně jsem pracoval a své obrázky humoristického zaměření nabízel redakcím různých časopisů a novin, ve kterých brzy upadly v zapomenutí. První větší úspěch mi přinesly ilustrace k pohádkové knížce o Honzíškovi a zlatovlasé Izole. To mi bylo 18 roků.
2: To je těžká otázka. A to by každý rád věděl, jaký je ten recept na takovejhle spontánní úspěch. Možná je to tím, že ty jeho kresby mají opravdu hluboký kořeny, že tam vidíte tu inspiraci v tom lidovém umění. On o tom mluvil tak, že prvníma obrázkama, na který si vzpomínal, byly karty Mariášový. A tohle, když si člověk představí vedle sebe jeho ilustrace s těma kartama, tak ta inspirace jako je hodně výrazná a musely karty být dělaný taky silnou linkou, aby se to dobře tisklo, nebo obrázky malovaný na sklo. Zase je tam ta silná kontura, která je vlastně vylejvaná barvou, takže ten vzhled klasických ladových ilustrací má podle mě s tímhle hodně společného a on dělal hodně stylizovaný ty obličeje a vlastně hodně těch postaviček vypadá dost podobně, když byste jim vyňala jenom ten obličej. Ale přestože je to, nebo možná naopak právě protože je to takhle stylizovaný, tak se lidi hodně identifikují s těma postavama. Já nevím, jestli Lada takhle maloval tou silnou čárou kvůli tomu, že viděl jenom na jedno oko. O tom se můžeme jenom dohadovat a možná by na to mohl říct nějakou validní odpověď nějaký psycholog nebo neurolog nebo já nevím, očař, ale mně přijde, že spíš je to jakoby dobová věc. Kromě té lidové tradice souvisí to i se secesí, která taky pracovala vlastně hlavně s tou linkou jasně vyjádřenou.
10: Zabili Ferdinanda.
11: Kterýho, paní Millerová? Já znám dva. Jednoho ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam omylem láhev nějakýho mazání na vlasy.
10: Ale milost, pane, pana arcivévodu z Konopiště, toho tlustýho, nábožního.
11: Ježíš Maria, to je dobrý. A kde se mu to stalo?
10: Praskli ho v Sarajevu z revolveru, vědí? Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.
2: Možná bychom měli zdůraznit toho Švejka, protože ten se tak vyděluje z té jeho tvorby právě tím, že je pro dospělýho čtenáře a ten mě teda připadá skvělej, ten mě připadá opravdu hodně dobrý. No. Právě proto, jak skvěle jde dohromady s tím Haškovým textem a jak ta poetika je tomu hrozně blízká, že je taková jakoby dětská, jednoduchá, roztomilá, ale v zásadě tím pádem snadnějc se nás dotýká, ale ten obsah je mnohem temnější nebo složitější nebo vážnější vlastně než ten povrch.
3: Věřím, že portréty všech hlavních představitelů se nakreslil dle představy, jakou jistě popisal Jaroslav Hašek. Škoda, že se přítel Hašek nedožil ulustraného vydání Švejka. Byl by jistě nejlepším rádcem a nouprosným kritikem. A věřím, že by byl svými ilustracemi spokojen. Splácím mu tímto velký dluh za jeho dnes už světoznámý humoristický román.
2: Co se týče dosahu, tak Lada určitě je společně se Sekorou takovým otcem zakladatelem českého komiksu. Ale když bychom to začali zkoumat jako důkladnějc a víc do hloubky, tak těch lidí bylo spousta a on vlastně je takovým nejviditelnějším článkem té tradice, která se odvíjí ještě od 19. století přibližně. Já si myslím, že jsem Ladovu komiksovou tvorbu neznala vůbec. My jsme měli doma nějaký mladý čtenáře po rodičích a pak jsme měli doma Punťu, ale vlastně asi nebylo kde se s tím setkat, s jeho komiksama, když já jsem byla dítě, to znamená v 70. letech. Ladový komiksy mě překvapily jednak takovým tím rukopisem, který ještě nebyl úplně ustálený, takže byl takový ještě jako živější než ty jeho klasický obrázky, který pak vlastně kreslil jako hodně stejně a už vlastně žádného vývoje se to moc nedočkalo. A pak mě taky překvapila určitá infantilita těch námětů, která ale byla tehdy velice moderní a ty všudy přítomný zvířátka, že jo? Protože to taky není jenom Lada, to taky bylo prostě počínaje Mickey Mousem a těch tvůrců, který používali zvířecí hrdiny, bylo strašně moc a ty vždycky byly těm dětem blízký, takže je to vlastně propojený s těma dětma, ale je to i charakteristický pro tu dobu, kdy to vznikalo na začátku 20. století. Od Ladových dob se komiks neskutečně jako proměnil. Jenom když se podíváme na to, že v jeho době u nás se pořád málo používaly bubliny komiksový třeba. To bylo považované za něco amerického a Lada je používal občas, ale ne po každý. Většinou to byly takový ty texty. Dneska by asi nikdo na ně neměl trpělivost, který byly častokrát čtyřřádkový, stručný říkanky takový. Ale když se na ty komiksy Ladovi podíváte, tak častokrát se bez těch říkanek úplně obejdete a pochopíte, co se tam děje i bez nich. Takže to je jedna z věcí, které se proměnily tady používání toho textu v komiksu. No a pak hlavně žánrově se komiks rozrostl do úplně všech myslitelných žánrů a přeměnil se v médium, který je mnohem víc ceněný, protože v té době to bylo něco jako podobně opovrhovanýho jako nějaký, já nevím, úplně nejpokleslejší druhy zábavy a taky, že vlastně neexistoval formát komiksový knihy. To, co dneska třeba se z té doby vydává jako knížky, tak jsou sebraný epizody z časopisů. Lada kreslil takový veliký dvojstrany, ale udělat samostatnou komiksovou knížku, kde by byl příběh, já nevím, na 100 stránek, to v té době se nedělalo, to v té době by bylo neskutečně drahý.
12: Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně.
2: Ladu na mě hodně vytahovali v souvislosti s adventníma kalendářema, který jsem dělala pro Českou televizi. A někdo mi někdy i řekl, Lucie Lada Lomová nebo co. Na jednu stranu mě to těší, ale pak zase mně to přijde takový zjednodušení, protože Lada byl skvělej v tom, jak dokázal vytvářet takový ty živý, plný pohybu scény, kde je spousta postaviček a spousta dějů. Jsou to takové obrázky, které vyprávějí. Je to sice jeden moment zachycený, ale vy tam z toho kontextu vidíte, co se dělo předtím, co se bude dít a jaký jsou vztahy mezi těma lidma. Je to hrozně plný takového jako zábavného obsahu. Takže to asi je to společné, co spojuje ty moje výjevy adventní s tím Ladovým světem, bych řekla.
0: Již v nejútlejším dětství jsem považoval Štědrý den za nejkrásnější den v roce. Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky. Nikdy jsem nic pod stromeček nedostával, ale těšíval jsem se na Vánoce pro tu obecnou krásnou náladu. Ve svých kresbách jsem se snažil kouzlo Vánoc zachytit. Jak se mi to podařilo, posuďte sami.
2: Možná bych se Lady zeptala, jak to dělal, že si udržel tu radost z kreslení celý život. Taky by mě zajímalo, jak to měl s politikou. Jestli vůbec řešil to, že se stal takovým jakoby výkladem komunistického režimu vlastně, že ho svým způsobem zneužívali. Nebo spíš já o tom nic nevím, jak to bylo, takže já bych se na to zeptala vlastně kohokoliv, nejenom toho Lady, jo, jak on to řešil, jestli na něj byly nějaký tlaky, nebo jestli se po něm chtělo něco jiného, nebo jestli stačilo, že kreslil pořád ty výjevy ze života chudých lidí a tím pádem jako to měl dobrý u režimu. To by mě zajímalo, takováhle jako odvrácená tvář toho života, protože určitě to nebylo samý sluníčko a prostě zvířátka a děti na sněhu, že? Určitě tam byly tyhle ty podtóny vážný, které jsou v životě každého člověka. Nemluvě o tom, že když mu zemřela ta dcera, tak to pro něho muselo být úplně devastující, že jo? Ještě teď zase někde jsem četla, že ona šla koupit noty, aby se cvičila nějakou skladbičku k jeho svátku. A ona vlastně šla domů s těma notama a zastihl jí ten nálet nedaleko toho, kde bydleli. To jsem taky s překvapením zjistila, že on bydlel leta naproti mému nakladatelství. Bydlel nedaleko A.V. Friče a spolu s ním tam občas bydlel Hašek taky. Takže oni to opravdu k sobě neměli daleko ani fyzicky, tyhle chlapci. On bydlel teda v Dittrichové ulici, ale potom bydleli v ulici, která se dneska jmenuje Ladová a To jsou ty domy, které vyrostly čerstvě prostě na začátku století minulého na místě bývalého Podskalí, což byla naprosto mimořádná čtvrť taková jako lidových týpků, který v zimě byli ledaři, zatímco v létě se zabývali tím, že plavili dříví ze Šumavy do Prahy. A říká se, že byla hrozně rázovitá, měli tam své ráznou řeč a písničky a všecko. No. Takže tohle ten Lada taky musel nasávat, stejně jako ostatní jeho kamarádi, umělci.
3: Když vypukla válka první, tak jednou jsme byli v ulici Karolíny Světlý na obědě s Haškem. Tam vám v polívce plavalo pár rejží. Tak jsme se dožrali. Načas jsem měl pokoj a kuchyň. Prvý jsme si nevařili, že jo? Hašek totiž nahoru měl báječně vařit. No tak hned jsme šli do obchodu s nádobím a nakoupili jsme Auschwitzovo nádobí. A hned po cestě jsme koupili maso nějaký, kináře, zeleninu, zatopili hned uhlíř nám přes uhlí, ono to nešlo. Hašek to protahoval, prošťourával, nic. Dal tam nějaký žabky, víte, výbušný, ono to vybouchal, místo kominentu vylítlo zpátky, utrhlo tu dvířka od kamer. Že tam jinou nebyl.
2: Já jsem ve svém komiksu Divoši taky vlastně toho Ladu nakreslila, protože tam mám scénu, kdy Alberto Vojtěch Frič s Indiánem Červujšem jdou do zahradní restaurace a tam sedí Hašek s Ladou právě. A ještě jednou jsem ho tam použila, když jsem scénu Hospodský rvačky nakreslila a la ta Ladová slavná Hospodská rvačka. Takže jsem si ho takhle vypučila vlastně stejným způsobem, jak si dřív v jeho době ty lidi automaticky pučovali cizí práce. Člověk hledá inspiraci jakoby vědomně ve chvíli, kdy si třeba s něčím neví rady. Takže když jsem třeba hledala nějakou stylizaci figurek, který jsem vymýšlela, tak jsem se koukala na to, jakou kdo třeba používá stylizaci pro lidský obličej. A tak je zajímavý, jak on zacházel s barvama, jak používá takové barvy, jako děti najdou v penálu s pastelkama. A když jsem byla na výstavě nějakých jeho obrazů, tak mě zase překvapilo, jak vlastně ty obrazy vypadají zase stejně jako ty ilustrace, jak dokola a dokola on se vracel do toho dětství, že asi on měl tu touhu potom jakoby neskaženým, idealizovaným dětským prostředí celý život. A až mi to připadá zajímavý, jak on právě, že prožil ty bouřlivý 20. léta v Praze, kde se toho strašně moc dělo, že jo, kde byla taková jako křižovatka kultur, avantgardy a všeho, tak jak on si v tomhletom prostředí pořád uchoval takovej ten drive toho chasníka z Rusic a vlastně to s ním nijak moc jakoby nepohnulo a nenechal se zvyklat, takže byl opravdu tak strašně důsledný a tak jako držel tu svou linku, že myslím si, že i tím se jako stal tak výrazný. Že kdyby Lada měnil styl, tak by nebyl tím Ladou, co je.
3: Ještě chci připomenout, že můj zbrusu nový kreslířský styl se pánům, kolegům, majířům vůbec nezamlouvá. Redaktoři humoristických listů nechtěli mé obrázky ani zadarmo a radili mi, abych kreslil jako oni. Tvrdili, že s tím nikdy nikam nedojdu a že ty obrázky nemají vůbec žádnou fazonu. Kdo prý to jakže viděl, aby místo očí měla figura jen tečku a místo uší jen půměsíček s tečkou. Lidem se to sice líbilo, ale pan nakladatel tomu nemohl přijít na chuť. A tak mě stále z humoristických listů vyhazoval za přímého pomlouvání dvou pánů redaktorů, kteří tvrdili o mých kresbách, že jsou vyřezávány tupou kudlou. Nikdy jsem však od svého předsevzetí neustoupil. Nevěřil jsem líbivému módnímu malování, které za čas zapadlo v zapomenutí.
2: Je to opravdu zajímavý fenomén, jakým způsobem ten Lada se stal takovým reprezentantem jako českosti. My pořád bavíme se o tom, co je, já nevím, národní povaha česká a co je klasik a tak. A ten Lada prostě z nějakého důvodu tam hrozně patří, takže bude tam taková ta lidovost, pak tradiční jako vizualita nějaká naší končiny a pak tam je ten humor, který je asi opravdu pro nás docela charakteristický.
13: Každý večer vyprávěl Pepík Mikešovi pohádky. O čertech, vodnících, pidi mužících a jiných strašidlech. Aha, až Mikešovi ježil chlupý strach.
2: Tak dětem jsem četla ty říkadla a my jsme měli takovou trojici těch českých klasiků Trnka, Lada, Sekora a pak tomu teda přibývali další, trošku modernější autoři. A Ladu děti berou podle mě pořád úplně bezprostředně a vděčně, protože jsou ty obrázky srozumitelný, veselý, zábavný, takový jako jednoduchý a mají přitom ne uměleckou, ale estetickou spíš kvalitu, která nemizí.

Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém výtvarnice a kreslířka komiksu Lucie Lomová vyprávěla, v čem ji inspiroval a zaujal malíř Josef Lada. Následovat bude magazín Vlakem Libereckým krajem. Hostem redaktora Pavla Petra bude Roman Hrůza z klubu železničních cestovatelů. Uslyšíte tak různé typy na výlety vlakem i pěší tury nejen u nás, ale i v zahraničí. Pořad začne hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Sedíme společně na nádraží v Kamenickém Šenově. Roman Hrůza je mým hostem. Budeme si povídat samozřejmě o vlacích, protože natáčíme magazín Vlakem Libereckým krajem. Tak Romane, jak je ten tvůj vztah k železnici? Jak se formoval?
3: Asi jako u každého od dětství. Bohuž Augustav, který je zakladatel vlastně klubu železničních cestovatelů a tady té šenovské lokálky, tak je můj bratranec, takže jsme rodina a on mě vlastně přivedl k dráze, k dopravě, k šotoušení, jak se tomu dneska moderně říká. A vydrželo mě to do dneška. Takže já jsem rád, že se můžu i tady na šenovské lokálce realizovat, propagovat jí a rozvíjet.
2: Je tam nějaká vzpomínka třeba konkrétně na to dětství?
3: Moje první cesta vůbec v 10 letech právě s Bohoušem byla do Šluknovského výběžku a už tenkrát mě zavedl takzvaně na stanoviště ke strojvedoucímu a jeli jsme po známém viaduktu u Vilémova, vlastně u Šluknova, a to byl určitě jako vlastně velký zážitek a takový to wow, kdy si člověk a jako dítě řekne, já jsem tady vedle fíry a jedu po tomhle viaduktu a dělám, že tomu hrozně rozumím. No a druhá věc bylo, že my jsme tenkrát sbírali železniční razítka, teď už to vlastně není možný vůbec někde zaklepat na okýnko ve výdejně jízdenek, protože žádný jízdenky už se prakticky neprodávají. A to bylo skoro v každé stanici, takže jsme vyskakovali z vlaku, ukecali výpravčího, ať to ještě neodmávne, šli jsme rychle pro razítko do jízdního řádu, otiskli a zpátky uprk do vlaku, takže byla to taková partizánština trošku na železnici, bylo všechno možný a vlastně na tom se formoval ten vztah určitě k železnici.
2: Mluvil si o tom, že vlastně příbuzenstvo je Bohumil Augusta, tak je mi jasné, že ten vztah té železnici tam musel být. Není ta rodina, ale v dobrém slova smyslu. Teď doslova blázny do té železnice.
3: Bohušovi se to proměnilo z toho koníčka a nadšence do života, do biznisu, do povolání, takže on určitě pracoval i na Českých drahách, prošel si všemi možnými funkcemi, manažerskými i těmi dělnickými, když to řeknu, nádražáckými. A pro mě je to pořád jenom koníček. Já dělám v marketingu, v propagaci, takže přispívám zase té železnici po stránce této propojování se zajímavými lidmi. A jako jo, může se to zdát, že jsme taková bláznivá rodina a příbuzenstvo určitě.
2: Tebe nelákalo pracovat třeba přímo na železnici?
3: Já mám velký respekt k práci na železnici. V rámci KŽC mám taky seznání OP16 předpis, chvíli jsem házel vyhybky a jel průvodčího, takže vlastně jsem si to v letních sezónách na těch našich výletních motoráčcích a turistických linkách vyzkoušel, ale že bych toužil potom být velkým jako nádražákem a třeba u Českých drah a mít na starosti velký soupravy rychlíky nebo dokonce fírovat a řídit mašinu, to fakt klobouk dolů a nejsem úplně ten technický typ, který by dokázal zvládnout i tu technickou stránku věci a chápat tu železnici strojově a technicky. To jako spřáhla a spojit to do sebe, to pro mě není jako úplně.
2: Padla tam zmínka na OP16, to je předpis o bezpečnosti, je to tak?
3: Je to taky souhrnný všeobecný předpis, který vás pak opravňuje třeba ke vstupu na kolejišti, takže tím každý musí tímhle minimem projít a pak když tuhle průkazku máte a tam je vlastně toto napsáno, tak máte vstup vlastně do toho dopravního prostoru, což rád využívám a někdy mi manželka říká, tady nesmíš po těch kolejích, je dobrý, mám na to průkazku, v pohodě.
2: Říká Roman Hrůza v první části dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Za pár minut se za ním opět vydáme.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kamenickém Šenově si povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Mým hostem je Roman Hrůza z klubu železničních cestovatelů. Tak jak nabitý je ten kalendář, protože vy jste prakticky pořád na kolejích. Samozřejmě myslím ten klub, nemyslím tebe.
1: Tak je to pravda, klub už zažívá 40. sezonu, takže 40 let. Loni jsme slavili velké výročí, vznikli jsme v roce 85 a naším posláním a vizí a takovou mantrou je procestovat všechny železniční tratě, minimálně v Československu, ale lec, kteří šotouši, kteří mají tohle splněno, tak si tam přidávají Evropu a svět a počítají si ty kilometry, takže to obnáší samozřejmě časové penzum. My jako klub pořádáme pro veřejnost, pro naše členy akce po celé republice i v zahraničí, víkendové akce, jednodenní akce, vícedenní akce. A není to jen o těch vlacích, my jsme i turisti, jsme součást klubu českých turistů, takže chodíme i pěšky. Není to jenom o vlacích, ale bohužel teda na některé koleje už se vlakem nevydáme, takže ty procházíme pěšky a správný železniční cestovatel má i všechny zrušené tratě projité.
0: Tak kam třeba si se vydal?
1: Letos chceme jít po cukrovarské vlečce v okolí Prahy, takže tam se teďka vypravuji, abych si ji takzvaně načetl a prošel, abych potom s lidmi nezabloudil. Jinak mám v rámci Libereckého kraje určitě prochozené ty známé zrušené tratě, což je třeba Jablonec v Podještědí Svor přes Cvikov, nebo i tady vlastně šenovská lokálka dříve vedla až do České Lípy přes Manušice, Wolfartice a Prácheň. Takže tyhle tratě člověk má projitý v té době, kdy to ještě byla samá kopřiva a ostružina a dneska se tam pohodlně projedete na kole, takže je to určitě skvělý zážitek i dneska.
0: Když se vrátíme zpátky na kole, máš mezi těmi tratěmi, kde se pohybujete, nějakou jsou oblíbenou, kam se rád vracíš?
1: Tohle je taková nevděčná otázka pro všechny, nejoblíbenější muzika a nejoblíbenější trať. Mně se líbí horský tratě, takže v Ústeckém kraji, odkud pocházím, jsem Litoměřičák, tak samozřejmě mám rád trasu na Moldavu, mám rád trasu zase v Libereckém kraji, klasicky na Harochov, Zubačka, Kořenovská. Těch tratí je samozřejmě spousta, nejsou špatný ani podřipský lokálky, které mají jiné kouzlo. Na Šumavě Černý kříž Volary, na jižní Moravě zase kolem Znojma, byť jsou to roviny, tak zase vidíte tu Pálavu a máme vlastně nejhustší železniční síť v republice v rámci Evropy, takže každý si určitě vybere to svý a určitě na stránkách našich KŽC.cz je k dohledání vlastně spoustu informací, kde to stojí za to.
0: S Romanem Hrůzou si povídáme v Kamenickém Šenově, ještě jednou se za ním vydáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť.

0: kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: magazínu Vlakem Libereckým krajem nás čeká poslední část povídání s Romanem Hrůzou z klubu železničních cestovatelů a teď se vydáme i za hranice naší vlasti, protože třeba do Rumunska pravidelně vyjíždí vlak vždycky v létě do Banátu a Roman je jedním z jeho, řekněme, organizátorů.
1: Festival Banát je už taky fenomén nejen mezi hudebními fajnšmekry a fanoušky, ale mezi cestovateli obecně dobrodruhy. Je to prostě divočina, ta příroda, ty vesnice tam se zastavily o 50-100 let pozadu, takže je to trošku takový skanzen, je tam 6 česky hovořících vesnic, které vlastně si budou připomínat příští rok 200 let od svého vzniku. A jak jinak tam navést fanoušky tisícehlavého festivalu, tak je to souprava o 16 vagonech, čili jedna z nejdelších souprav v Evropě. Vyjíždí se z Prahy z Holešovic den předem, je to de facto 24-hodinová cesta přes Brno, Bratislavu, Budapešť a celé Rumunsko až do Oršavy. V Oršavě na Dunaji se vlastně vystupuje ráno a přeplaví se po Dunaji nebo autobusem k té vesnici Eibenthal a tam už vlastně fanoušci si zřídí stanové městečko. Je tam několik stejčí a vesnice žije 4 dny festivalem, českými fanoušky. Klub českých turistů tam vlastně značí turistický trasy, ukazuje, jak funguje značení a celkově se ta oblast i tímhle zmáhá a ty vesnice tím vlastně žijí, takže patří to určitě k velkým zážitkům a k tradičním takovým srpnovým událostem hudebního a kulturního života.
0: To je asi ale i nádherná krajina v tomto místě, je to tak?
1: Je to tak, nad Dunají, tam je vzedmutá voda, železná vrata, vlastně vodní dílo, skály nad tím, kaňon a kopce zalesněné, kde nevidíte nic prostě jinýho než tuhle divočinu. A ty vesnice tam vlastně vznikly z důvodu dřeva a těžby dřeva. Jim bylo slíbeno, že tam můžou potom fungovat a nemít nějaké vojenské povinnosti. Takže vesnice tam vznikly, samozřejmě dřevo se tam netěžilo, ale nějak tam prostě fungují. Takže celý tohle to tam můžete spatřit de facto v té původní podobě. Byť už dneska tam vede asfalt, jsou tam sítě zavedený, je tam krásná restaurace. Češi vlastně pod vedením Štěpána Slanýho, který je ředitel toho festivalu, tak to tam rozvíjí, ty vize jsou tam vlastně neudělat z toho nějakou jako druhou Dolní Moravu, když to přeženu, ale s respektem k těm místním to tam nějakým způsobem provozovat spíš celoročně a už dneska kromě festivalu se tam dějou vlastně jarní pivní slavnosti, podzimní posvícení, takže těch akcí tam přibývá a příští rok by se tam mělo vlastně konat velké oslavy těch 200 let od vzniku té vesnice a měli by tam přijet i prezidenti obou zemí, čili České republiky i Rumunska, takže to se těším, že tam bude velká sláva.
0: Právě Štěpán Slaný mi prozradil, že jakmile člověk se do tohoto místa dostane, tak se tam chce neustále vracet. Je to tak?
1: Je to tak. Já tam díky klubu českých turistů a značkařům byl před 4 lety poprvé. Od té doby tam jezdím pravidelně, tak to bude i letos. A jak se říká, festival Banát, ten se nedá odvyprávět, ten se musí zažít. Tímhle asi bych to ukončil a přijeďte zažít kouzlo hudebního festivalu v Banátu.
0: Pozval nás všechny a hlavně vás, posluchače Českého rozhlasu Liberec, Roman Hrůza z klubu železničních cestovatelů. To už byla také poslední informace dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Hejnice dál řeší problémy s nedostatkem lékařů. Hodkovice nad Mohelkou budují přírodní koupací biotop. Dneškem může začít kampaň před nadcházejícími volbami. V noci bude oblačno, zítra zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace, jeden z lékařů jde do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady, protože novým lékařům radnice nabízí 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Zájem lékařů není o tyto ty části, podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
3: Přestavbou koupaliště na přírodní koupací biotop chce letos v létě zahájit vedení Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Radnice v opakovaném výběrovém řízení vybrala stavební firmu. Během července s ní chce podepsat smlouvu. Lidé by se tam mohli začít koupat už příští rok, říká nezávislá starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zcela optimisticky předpokládám, že minimálně část koupací sezóny v příštím roce již stráví nedočkaví příznivci vodních radovánek na novém zrekonstruovaném koupacím biotopu v Hodkovicích.
3: Kampaň před říjnovými volbami mohla dnes začít. Ve sbírce zákonu totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen 1/3 lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Například v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno, zpočátku ještě až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme většinou zataženo, během rána déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, a to i silné. K večeru budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, další dotaz přišel do naší jazykové rubriky Hezky česky. Takže lidé jsou často bezradní, co se českého jazyka týče, a hledají ve vás doslova spásu.
2: No, takhle bych to neviděla, rozhodně nechci být kazatelem.
1: No ale ptají se hodně seniori, starší posluchači, jak to je možné, že tak mají k tomu jazyku takový úzkostlivější vztah, jenom aby náhodou se to neříkalo špatně?
2: Já bych to viděla trošku jinak, nejde o úzkostlivost, ale snad o odpovědnější vztah k tomu jazyku. Mm-hmm. Myslím, že mladší generace to prostě nebere jako něco závažného, jaké zvolí slovo, jestli to dává smysl a podobně.
1: A bylo to tak vždycky, že mladí se k tomu stavili takhle volnomyšlenkářsky?
2: To bychom se museli zeptat nějakých psychologů a sociologů. Mm-hmm.
1: Jestli se neuvolňují mravy prostě, aby čeština nepáděla za nějakých 50 let daleko rychleji ve svém vývoji.
2: Jazyk se vyvíjí a pohled starší generace bude vždycky kritický k tomu, jak se vyvíjí. Lidově řečeno, každá změna je k horšímu.
1: No a nepádí stále rychleji ten jazyk? O to jde?
2: Všechno se zrychluje. Styl života, technologie nám zrychlují život, takže samozřejmě je to mnohem výrazněji vidět dneska ty změny.
1: No ale abych se dostal k dotazu posluchačky. Ona nám napsala, k čemu je vlastně slovo vlastně. No, jde o to, že někdy si s tím slovíčkem pomáháme. Mm-hmm. Abychom si něco utřídili v hlavě, tak řekneme to vlastně. A je fakt, že někdo to používá hodně frekventovaně v té mluvě. Je to plevelné slovo nebo není?
2: Je to jedno z takzvaných plevelných slov, nebo se jim taky říká výplňová slova, prázdná slova, parazitní slova, nebo řečové berličky a tak dál. A tam není to vlastně osamocené, tam jsou další výrazy, kterými si pomáháme, aby nevznikaly z našeho pohledu mluvčích nežádoucí pauzy projevu. A patří tam třeba tak, že teda, tedy, jako, prostě, čili, že ano, prosím, vlastně a tak dál. A jinak samozřejmě ten výraz vlastně má význam a dokonce ve slovníku se uvádí poměrně dlouhá řada synonym k vysvětlení toho významu. A sice formálně je to příslovce nebo částice a ve významu ve skutečnosti, doopravdy, opravdu, skutečně, fakticky. Abychom to řekli na nějakém příkladu, slovník cituje Karla Jaromíra Erbena, živá voda znamená vlastně vodu pramenitou. Tady doslova tedy ve významu v pravém slova smyslu.
1: Tak, tak, tak.
2: Já jsem k tomu chtěla jenom dodat ještě takovou věc, že samozřejmě působí to rušivě, ta plevelná slova.
1: Když jsou ve velké frekvenci, vysoké frekvenci nasazení.
2: Ale na druhou stranu je to v popisech považováno za přirozenou součást mluveného projevu.
1: Ale asi by tak neměl mluvit profesionální mluvčí, že se to bude jen hemžit plevelnými slovy.
2: No neměl. Kdo se živí tím, že mluví, tak by tak mluvit neměl, ale jinak bych za to opravdu nestřílela.
1: Já znám jedno takové plevelné slovo, které vlastně není slovem, ale když stříháme rozhovory, tak na té modulační křivce je snadno rozlišitelné, říkáme mu buřt. A zdá se mi, že to je horší než plevelné slovo jako takové. A to je... takže raději říci to vlastně, než stále dělat Má to nějaké označení to
2: Patří to do stejné kategorie těch výplní, protože tam mohou patřit i neplnovýznamová slova nebo zvuky a tak dál. Všechno, čím ty pauzy vyplňujeme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: kdy hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: Poslech o Romava Keren nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalšími z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: Polské Osvětimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů, jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Vělu nákladů v práci oraz zaangažování vělu vybitných postačí romských.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji? Kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla škol, předškolí, po prostu v lokálních i również odwiedzają nas młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Osvětimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Osvětimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Osvětimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Osvětimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mankav tu mein Gebut Bach, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v 5 setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host, příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy jasny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety, je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný a to má úžasnou symbiózu, cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní se mi slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odlétám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to není, to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu. Don't

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický
1: lékař. Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze, já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. To je, cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník a na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. To se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svoji zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuju,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Děti, pracuju na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují. Já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
1: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
0: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
1: Jak to vypadá, když se učíte?
0: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
1: Říká Jiří Kolobaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden

Den se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil více jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. A pak přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít, ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách krát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně. Pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel. Vítá.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě. Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu.
4: A společně s manželem máte něco na mlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou ochotnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, smákem?
3: Tvarohem ne, bohužel smákem nemám.
4: Povidla?
3: Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi pobožnosti takový. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajem, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže on je o 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. To pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uvidíme.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A te tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, že si dali první pusu.
3: Zásnubní, zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádný velký ter, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda Národního výboru, přečet ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to kostel je hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak mě ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla závoj, přišel teda tatínek s ní a předal něj tam a začal obrat, no. Kostelník přines prsinky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a no, on latinský nějaký in domine pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na Národním výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musí nastat nějaký kompromisy, jsem tam nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit a... Když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stoličce a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý těch písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrany a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat a tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká. Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Klínkách k domu, ukázat to našim mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Klínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, tak, na Svědici a na Chledy a to bylo první, no a jináč pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli, no samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, jsme veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku nabluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte to opravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru, to by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak běž ty, ať...
3: Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, tepa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no. To ne, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no tak, takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
6: Jen ho naladit.
3: Jo, to je úžasný teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe, co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný, koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
6: To je jako, na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh Zlaté lásky. Vypráví ho manželé Juruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloš, Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, budu to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, takže říkal, to bude holčička, jo, takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všichni spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe a už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo, takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce, poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. A, takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Muselo přeci jen si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou jo, vždycky tak kolem tej 10, půl jedenácti, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jiná stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehnem.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvu toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době, a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize, nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového? To,
3: nevím.
4: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá, jo, o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazat, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má

0: zahrát si kuželky nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
1: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
0: No, tak oni jsou lehčí a těžší, já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
1: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
0: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
1: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem. Kde to berete? Dejte návod ostatním.
2: Prostě se máme rádi od začátku.
0: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, no. Žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je zase vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlala. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila, no.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne, určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já, snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, dopr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva, horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň, ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda, no ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mně, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tanne Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata, věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. Co mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat, na západě čekáme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát. K převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
2: Paní. Vele půvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečiněm a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
2: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
2: Tím lépe.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu. Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
4: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
5: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
6: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
5: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných poent, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
7: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
8: Inu, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
7: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
8: 29.
7: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
8: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
7: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
8: 7 až 8 tisíc ročně.
7: Z pozemků nebo z cenných papírů?
8: Hlavně z cenných papírů, lady.
7: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
8: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
7: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
8: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
7: Které číslo, pane Worthingu?
8: 149.
7: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
8: No, ta móda nebo to místo?
7: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
8: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
7: O, ty počítáme k Toryům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
8: Ztratil jsem oba rodiče.
7: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
8: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
7: Nalezen?
8: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
7: A kde?
8: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
7: Ale...
8: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
7: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
8: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
7: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
8: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
7: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů, cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil.

O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem. Ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky, cvak, štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O dva dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil a mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal jsem mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak, štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá, nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko mezi tím neustálým a vytrvalým. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel, probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání
mě přestalo trápit.

Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídl mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Klap, klap, klap, klap, klap, klap. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. Klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak.
Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer. Doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc. Nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu jsi se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ale vlastně stafil okokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už zase bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měli vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlasta a děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takový dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže někdo závislý na nějaký osobě,
0: Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo? Oni si to vidí proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš děkuju hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny. Ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou na příjmu a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji hladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před malou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví, jo, jak ten člověk je vychovaný, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel, to znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každej nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá, nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá, to každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliděs. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefon.
1: No a i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám to krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná nikomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu?
1: Až v manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávej se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zle. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě víst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak se mi udělala na sladko, co on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten stek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla vticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý
1: večer. No, dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer a všetkým horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, jo, když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla, strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú, hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Velmi, lebo já jsem byla, víte, co taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Co se týká pohrebu, to urobil syn, ale co se týká elektriku prepísať, plyn a tak ďalej, všetko som si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým.
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taky mekší, ale toto má přesvědčil, že v dnešním životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No. Takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželová života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám ďakujem. Je to další pohled na téma, kvôli komu som se zmenila, což je téma dnešní noční linky. A som vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne, prežite tú horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80ky plánuje, no.
1: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz / linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. O tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo a tak dále. Nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako, já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se jíst od něčeho. No.
1: Byl jste okolnostmi donucen, smutnými okolnostmi, donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci samozřejmě nikoho urazit, ale...
0: Takže jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě ano. Jsem byl donucený k tomu, vlastně ve svý podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, co jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
1: Já ale Zdeňku, teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit. Od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
0: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
1: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gol, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se ho netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium ve vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, ano. Já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý červenec hezký. Naslyšeno.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hlavě.
1: Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům, vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky, přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe. Že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, váš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tohleto téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tomhletom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo,
0: o
1: takhle.
0: Změnu.
1: No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byli, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali, básničky jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych ano, neskákal ano. Příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte,
1: Ano.
0: Vlastně popisujete ano. mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeji vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer. Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Tak vám zdravím v tom horku.
0: No jo, kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No, já jsem se nezměnila, jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila, ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělal, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. A pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřeknu, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a jí sestru, která se voláme všechno a ona je taková podohovat. No.
0: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, tak řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No.
0: Ale já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě. Máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct v čem.
2: Takže Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor zbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. a jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, vy jste jakási zasmusila, zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem mu, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak vzdili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho. No prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ty medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomalej, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný, ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikantněj, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil ani nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za Rašíma do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě a...
0: Vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem
2: ano,
0: děkuju, přesně
2: ano,
0: jste trefila
2: tak,
0: dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu, ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirováni někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šrobovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne, rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, že když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by jich
0: No tak no. O sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem se zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec. Dneškem začíná.
1: Dneško dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si raz to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to. Ale
0: oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on vyjde ukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to. No a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a
0: Ohne trošku.
1: Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový
0: Teď mi napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohleto a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je nalámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak. Takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no, i na to by mohli taky přeskočit nebo přejít. Takže,
0: to je pravda, nebo, jo. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už je hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Já prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo.

0: ní vrát mě na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní. Bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
1: Paní Marie, víte,
0: někdo
1: o čem přemýšlím?
0: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC. Ani za stovku.
1: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
0: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
1: Aha.
0: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
1: Jo, takže si říkáte, když vy kmy, tak my kvy, jo?
0: Zub za zub, voko za voko.
1: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
0: Já mám taky naslyšenou.
1: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, ale teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás, paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mm-hmm. Mění můj pohled na svět i Franta Židovpovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
1: Promiňte, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
1: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné. Teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás. Nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. Mhm. A mám stejný problém, jak ona, neumí se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohnici, tak je mi zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat a jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, mi si poděkoval za to, co pro mě dělá.
1: Tady vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
1: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
1: Rádi se
2: stará.
1: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat. A nebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: Tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla, ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. A četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas tárce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejte za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali. Agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle toto zákona nám zavřeli osvobozený divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem povedal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, souroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, co ty lidi nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea k náprstkům, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je vosko.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na raní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili samí doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nichž znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg a Málii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo.

mu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná, to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí. Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Friedlandu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých třech létech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve třech letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem v Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval

pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.